0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, I'm Lady Gaga.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
4: Zlepší si náladu.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Hit Radio.

0: Radio City.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští řidiči si za naftu citelně připlatí. Ještě minulé pondělí přitom patřil tuzemský diesel k nejlevnějším v celé Evropské unii. S nedělním koncem vládního zastropování cen ale přišel zlom a během jediného týdne se Česko v evropském žebříčku propadlo o 7 pozic. Nafta u čerpacích stanic zdražila o více než 4 koruny za litr. Růst cen nadále pokračuje. Trh s elektronikou se potýká s vážnými komplikacemi. Chytré telefony dál zdražují a podle analytiků jde pouze o jeden z řad problémů, kterým čelí samotní výrobci. Globální nedostatek paměťových čipů totiž ochromuje produkci nových přístrojů. Výsledkem je citelný úbytek zboží na trhu doprovázený opatrnější obchodní strategií firem. Český fotbalový národní tým prochází po mistrovství světa výraznou obměnou. K vlně konců v reprezentačním dresu se přepojuje další známá tvář, když se po Patriku Šikovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi rozhodl uvolnit místo mladší generaci také spartianský obránce Jaroslav Zelený. Krok stranou navíc zvažují rovněž Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Praha 2 dokončila revitalizaci parku na Karlovském předmostí u Nuseláku. Obnova zahrnovala opravy cest, schodiště, výměnu laviček, ale také výsadbu stromů nebo úpravu hospodaření s dešťovou vodou. Součástí projektu je také nové umělecké dílo Zpřítomnění. Připomíná bývalou dětskou nemocnici na Karlově, která byla zbourána kvůli výstavbě Nuselského mostu v roce 1971. Nejnižší ranní teploty kolem desítky, většinou polojasno, ráno i skoro jasná obloha, postupně více mraků a maxima do 25. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.

0: Připomíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 2 minuty po 6 vám přejeme krásné páteční ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: A místo Davida tady je Filip. Ahoj Filipe.
3: Tak byl Michal David, já budu Filip David.
1: Nebo Filip Michal, nebo Michal Filip, je někdo takovej. Nicméně Filip.
2: Proč si neřek Michal Jasmin nebo Filip Jasmin?
1: Co?
2: Proč mě takhle vynechal?
1: To chvíli náročný otázky v pátek ráno. Já jsem rád, že jsem sem dojel, tyjo, vůbec. Tak jsme rádi, že vy jste tady. David Guetta, Alphaville, Ava Max, tím startuje páteční snídaně. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Maroon 5 Memories. 8 minut po 6. posloucháte Hit Radio. Představte si, že se podíváte na svůj účet a řeknete si, sakra, já mám moc peněz, musíme hnedka zavolat na finančák. Tohle se buď stane v nějakém paralelním vesmíru, anebo ve Velké Británii. Máme tady partu 120 britských milionářů, která požádala vládu, aby jim zvýšila daně, protože prý platí málo. Sami říkají, že současné nastavení je nespravedlivý a že mají na účtech až moc peněz.
1: Já mám radost, když mi přijde jako přeplatek na daních, no tak jasně. Oni zřejmě, když teda nedoplatek.
0: No jasně. Mně to přijde to jako přijít do restaurace, dát si polívku a pak jim tam nechat 5000 díčko, jakože to bylo moc levný teda, jo. Tak mě by zajímalo, jestli je v Česku nějaký člověk, který by tohle udělal. Jako stačí mě, když najdem jednoho. Myslím si, že to asi nebude možný. Nebude možný. Tak pokud byste do toho šli, klidně nám dejte vědět, my vám posíláme další hity. Damiano David, Next Summer, 6 hodin 9 minut. Tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Na páteční ránko Lady Gaga Paparazzi přesně ve čtvrt na sedm. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Už zítra začíná fotbalová liga, takže se vrací to období, kdy půlka národů řeší tabulku, půlka národa zase jako, proč nám zase doma jede ten fočus. My se tady s Michalem netajíme tím, že fotbal není naše úplně ta nejsilnější stránka.
0: No, my jsme se tady před tím vstupem střihli, kdo to začne, jo? Protože jak o nás víte, tak my dva fotbalu vůbec nerozumíme, ale jsme strašně rádi, že tady je pokaždý s náma někdo, kdo fotbalu rozumí, a to je samozřejmě David a dneska Filip, fotbalový komentátor. Filipe, tak co teda začíná? Na co se můžou fotbaloví fanouci těšit?
2: Tak máte štěstí, že to je náš život s Davidem. Doufám, že budu mluvit za oba. No, těšit se můžou na to, že po dvou měsících, ta pauza byla delší kvůli mistrovství světa, začíná nejvyšší česká fotbalová liga. To rovnou zítra budou se hrát čtyři zápasy, bude rovnou hrát taky Bohemka, Plzeň, Liberec, Ostrava, Sparta, Brno a v neděli budou hrát ty další týmy. Nutno tady podotknout, že už včera hráli dva týmy v Evropě. Hradec Králové vyhrál v norském Tromso 1-0, Jablonec prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3, přesně tak, jak jsi to viděl. Ty jsi snad genius. No, ale ještě teda řeknu pro neznalé, takže za týden ještě hrají jak Hradec, tak Jablonec odvetu, takže stále je to všechno otevřené, ale česká liga, tedy to dámy tedy moc času od svých manželů po večerech neměli, protože mistrovství světa skončilo opravdu nedávno v neděli a už teď v sobotu zítra se hraje česká liga.
0: Potřebujete někdo větší důkaz, že Filip opravdu fotbal rozumí?
1: Mimochodem v jedné části Anglie teďka zkoušejí zajímavý projekt, že tam doktoři lidem s depresí předepisujou lístky na fotbal. Ale říkám si, že co když ten jejich oblíbený tým zrovna prohraje, že jo? Tak ta depka bude ještě silnější v tu chvíli.
0: Tak si vezmu dva prášky, no.
2: Musí fandit jedině prostě týmu, který je na špici tabulky, že jo? Nesmí to být poslední tým, tam ho asi doktor nepošle.
0: No tak Filipe, my ti moc děkujeme za vysvětlení a my dva tady se Spince budeme věnovat tomu, čemu rozumíme, nebo aspoň si myslíme, že tomu rozumíme. A to jsou hity za malou chvíli, třeba Krištof a nebo Benson Boone a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 na 25. kilometru před Mirošovicemi ve směru na Prahu. V místě dopravního omezení počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
2: Hit Radio City.

0: Tohle je Benson Boone a tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno vám všem, kdo už se těšíte na víkend. Michal, Jasmin a Filip s vámi a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Na začátek tu mám úkol pro milovníky piva, si raději zacpat uši. Velkou smůlu měl totiž pracovník supermarketu v dolnosaském Brudgevelu, když hned první den v novém zaměstnání vezl na paletě desítky bas s pivem a téměř všechny je převrhnul. Od vedoucího prodejny pak dostal varování, že se něco takového sice stát může, ale že to bylo naposled. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic zvolila belgická policie, když na dálnici na jeho západě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. Vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili skutečný stav věci. No a nevšední zdroj fyzického mládí v sobě objevila Italka Idana Abinantaová, která je podle všeho nejstarší tanečnicí na tyči na světě, tedy pole dance. Brzy totiž oslaví 83. narozeniny a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla přestat. Seniorka z Turína kdysi hodně přijezdila na lyžích a pečovala o své tělo ve fitness studiu. S tancováním na tyči začala až ve svých 71 letech.
3: Představte si, že to je vaše babička, jo? A že tam přijdete, není doma a říkáte, dědo, kde je babi? No, zase na tyči prostě.
0: No, hlavně, jako začala v kolika? V 70 začala.
2: No, v 71, takže už to dělá 12 let.
0: Už. No takhle, tady je vidět, že vlastně jako nikdy není pozdě začít, no. Nicméně, no, myslím si, že tyhle babičce si nedovolí říct, že nemáš hlad. Alex Party na Hit Radio, hezké ráno.

0: Velšle Arms. Tohle jsou hity na páteční ránko, na vaše páteční ránko. Posloucháte Hit Radio? Dobré ráno.
1: Už o půl osmí nás opět čeká rychlá pětka. Každý den hrajeme, nebo vyhrajete o pobyt v některém z partnerských hotelů zapojených do programu Šumava Card. A dneska hrajete o pobyt v rezidenci Vogelsang, a to v hodnotě 10 000 korun, což je dost. Mimochodem, ta rezidence Vogelsang nabízí teda nádherný výhled na hrad Kašperk, taky samozřejmě komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellnessko. A to pořád není jediná věc, o kterou vy hrajete.
0: Protože součástí tady té parádní výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší. A to o spoustu dalších výhod a bonusů u zapojených partnerů po celé západní Šumavě. Takže nevyhráváte jenom to parádní ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a výhod. Tak pokud na to máte chuť a chtěli byste vyhrát, buďte okolo půl osmé u rádia, u vašeho Hit Rádia. No a budeme rádi, když s námi budete klidně až do 9 a klidně až celý den. Za malou chvíli Linkin Park, Up From The Bottom, to je tohle. No a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno vypadá na silnicích.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní. V Praze 8 v Sokolovské ulici směrem do centra mezi křižovatkami ulic Hejdukova a Palmovka počítejte s omezením kvůli pracím na vodovodním potrubí.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Chvíli po 6:45 ladíte páteční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Kdo lítáte pravidelně, tak vás potěší jedna věc, a to sice, že tam končí na letišti Praha jedna z nejotravnějších částí cestování, a to je samozřejmě vybalování svýho příručáku tam u těch skenerů, protože skenery jsou teďka nový.
0: To je super, takže to vybalování těch notebooků a vybalování a parfému a nějakých různých tady těch pytličků už nebude teda třeba.
1: Ne, a potvrzuju to, když jsem letěla na Dovču 3 týdny zpátky, tak opravdu já už jsem tam začala vyndávat všechny ty věci a přítel, nemusíš, a jo, jak to, že jo, a byla jsem tak potěšená, je to bomba.
0: To je za mě vlastně jeden z největších stresů. Já bych na první místo dal stres, jestli se vejdeš do váhové kategorie s kufrem, případně jestli se ti příručák vejde do té klece. Jo, občas víme, že to tam je potřeba našlapat, aby se to vešlo, pak to nejde vyndat, ale tohle přesně ty vyndáváš, děláš tam tu pyramidu a čekáš, co tam ten sekuriťák nebo co tam ta ochranka jako najde, jo.
1: Ale místo toho na mě, místo jako skeneru, čekalo jiný překvápko, a to je namátková kontrola. Jo, že jsem procházela tím tunýlkem a oni, že teda namátkou, a pěkně mě sjeli v ruce, že jo, jestli teda nejedu na něčem.
0: Počkej, to by taky, já prostě nevím, jestli to za to může můj obličej, ale já taky, když někam letím, tak mě si mi vytáhnou bokem a začnou mi projíždět takhle, jako mejt ruce, jo. Já jsem si říkal, tak asi jako tady, nemám teda premium, ale je to, jako mám ekonomii, ale asi ti umejou ruce, než tam nastoupíš do toho letadla, a on to jete se na drogy, že jo.
1: Ano, jak ruce, tak batoh mi sjeli, a co je zajímavý, že se mi to nestalo jenom v Česku, ale i pak na Tenerife.
0: Říct jakoby tady u toho úkonu, že ti sjeli batoh, je vlastně docela zajímavý.
2: Je to hezký název, a já se musím přidat, teda já jsem letěl naposledy minulý rok na Malorku a sjeli mě taky teda. Takže jsme tady všichni kompletně sjetí.
0: Ale já teda, když se vrátím k té staré kontrole, nebude nám to chybět vlastně, jo? Že jak jsme se za těch 5 vteřin snažili zbalit pásek a noťas a parfémy, zatímco ten borec za náma nás tam málem přijel tou přepravkou.
1: Ono, většina zemí, kam pak letíš na tu Dovču, tak tam to ještě nemají. A to byl i ten náš případ teďka. Takže tady sice dobrý, ale až budeš odlítat od někud, tak si to užijeme.
0: Takže si to užijeme, takže no nemusíme být smutný. No tak super. Tak bezpečnostní kontrolou tady na Hit Radio projel i tenhle song. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. A vy, kdo někam letíte z pražského letiště nebo z jakéhokoliv letiště, tak užijte si Dovču.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lesní požár na francouzském pobřeží Atlantiku u obce Samos vynutil evakuaci asi 20 tisíc lidí, převážně turistů. Oheň v departementu Gironde dosud spálil 4 800 hektarů plochy. Proti rozsáhlým živelným pohromám budou ve Francii zasahovat také hasičské vrtulníky z České republiky a Slovenska. Už rok funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v chodové plané u Mariánských lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťové navazuje na memorandum podepsané vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během 10 let má ze soukromých investic vzniknout až 20 podobných center. Fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli ve Varaždínu 2-3. Severočeši ještě v 67. minutě vedli 2-1, ale soupeř stav otočil. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. V závěru Votroky přiblížil k postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Praha 8 chystá zavedení zón placeného stání v ulici Vichterlova. Návrh změny dopravního značení zveřejnila na úřední desce. V rámci tohoto procesu mohou místní vlastníci dotčených nemovitostí uplatnit své námitky. Dosud nebylo možné zóny v této lokalitě zavádět, byla totiž ve vlastnictví Akademie věd. Teď je převedena do majetku Metropole. Ráno většinou jasné, skoro jasné, postupné přibývání mraku a později na večer opět vyjasnění. Maximální teploty budou už vyšší, do 25 stupňů, i když vítr bude severní. Z Metropole Lucie Daňková.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
7: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Ahoj, dobré ráno.
8: Krásný pátek.
4: To je Vončo, kdo s námi jste už od 6, tak všichni jsme společně o hodinu blíž víkendu. Nesmíme zapomenout, je tady s námi Filip, ahoj Filipe.
9: No zdravím, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
8: Jen tak mimochodem, hajdom dajdom, 5 měsíců do Vánoc dneska přesně.
4: Hajdom dajdom tydlidom. Ježišmaré, nech toho.
8: Jo, nechám, no pojďme si vžít pátek.
4: Já teda přiznám se, ráno jsem se díval na telefon a vidím tam 24. a já, 24, no už se nám to blíží.
9: Já už mám první dárek.
4: Počkej, fakt, kecám.

0: za 4 minutky, 7:45. Tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Kdo si myslíte, že největší žrout peněz je bydlení, jídlo, benzín, tak ne, jsou to naši domácí mazlíčci. Prosím vás, pojišťovny v poslední době řeší rekordní škody od mazlíčků, především od psů, ale i koček. A neb čím dražší věc v bytě je, tím líp se žvejká. Mně teda přijde osobně, nevím, jestli to cítíte stejně, ale že psy konkrétně mají nějaký šestý smysl na cenovky, jo? Že obyčejný papuče z tržnice to je nezajímá, ale jak tam jsou boty minimálně za trojku, tak to je pro ně taková prémiová žvíkací kost.
1: Tak oni chtějí taky kvalitku, že jo? To se rozumí.
0: No jasně, nebudou se vohrnout nos na nějakým levným věcma, že jo? Mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vám váš pes nebo kočka nebo jakýkoliv zvíře někdy doma něco poničilo.
1: Třeba u nás doma, pro příklad, tak my jsme měli vždycky teda extrémně vycvičený pejsky, jo. To fakt mamka dělala na veterině, ta si tom dala záležet. To, mohli jste tomu předělat cokoliv, on ani nepí, ten byl prostě tak strašně hodný, jo. To z někdy bychom mu ubližovali, to ne, ježišmarja. Nicméně, když bylo ještě štěňátko třeba, tak to samozřejmě rozkousal nějaký kabely a od televize a květináče, že rozházal všude hlínu, ale jako jenom když byl štěně, ale vidím třeba u kamarádek na Instagramu, jak tam mají rozkousaný polštáře a peřiny, to by bylo horší.
0: A televize, nebo já vzpomínám, my jsme měli psa nebo štěně, když se nám rozkousal zánovní koženou sedačku.
1: Ne.
0: No jo, tak jako, tak co mu jako řekneš, no nic. To se nedělá. No, a on sežrat něco dalšího, no. Tak by nás zajímalo, co nejdražšího vám doma váš mazlíček zlikvidoval a třeba kolik vás ta legrace stál. Ty máš něco, Filipe, takovýho?
2: Ale my máme kočičku doma, ale jelikož jsem jí tak jako můžeme říct poděděl až v pokročilém věku, tak ona nic neníčí, tak sem tam něco poškrábe, to jo, tak jsou to kočky, ale jinak mám dobrou zkušenost takhle. I u babičky jsme měli dva psy a vlastně, že by něco ničili nějak, tak asi mám na ně dobrý vliv na ty zvířata. Jestli to nebude majitelem.
0: Bylo, jak jsi řekl, že jsem tam něco poškrábe, že jim máš vlastně rád, že ti nevadí, že máte dodrbaný dveře, že máte dodrbaný ty sedačky.
2: To ne zas takhle, ale jako takhle. Když si vzpomenu, tak občas něco takhle trošku poničí.
0: Lehce.
2: Svině jedna.
0: To je ono, na to jsme čekali. Tak pojďte se nám pochlubit, vy, kdo nás posloucháte, co teda nejdražšího vám váš mazlíček zlikvidoval. WhatsApp 777-937-777. Budeme rádi, když nám to sem hodíte jako hlasovku, nebo nám to sem pingněte jako zprávu a my se k tomu vrátíme. Teď Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 7:14. Hezké ráno.

0: 7 hodin 20 minut, dobré ránko. Dřív se říkalo, že pes, který štěká, nekouše. Dneska platí, že pes, který je potichu v obýváku, tak právě do něčeho kouše. Bavili jsme se tady o tom, že pojišťovny hlásí, že v poslední době řeší čím dál víc pojistných událostí, že domácí mazlíček něco zničil, tak jsme se ptali vás, co nejdražšího vám váš pes, kočka, jakýkoliv zvíře doma zlikvidovala.
1: Opakovalo se rozkousání kabelů, samozřejmě od koček, křečků, taky od činčily třeba, pak rozkousaný boty, rozbitý vázy, prostě spousta neštěstí. Máme tady ale i hlasovky nějaký.
0: Pojďme na to od myšky.
2: Ahoj kluci, dobré ráno. Já jsem si takhle kdysi koupila z Brigario z peněz konversky, takže jsem na to fakt nekodřela, že ve skladu za 70 kaček na hodinu tenkrát. Tak jsem si je dotáhla domů, no a druhý den je náš miláček, mazlíček rozkousal. Já jsem myslela, že ho zabiju a pak jako tak ležel a tak na mě jako koukal, jako co jsem provedl, já za to nemůžu, oni mi chutnali. Takže tím hasla moje brigáda teda, no. A pejsek do teďka žije. Mějte se, ahoj.
1: Ty oči, no, ty jsou zrádný.
0: Oni totiž moc dobře vědí, co provedli, moc dobře vědí. Tak je tady máme hlasovku od Milana.
3: Čau ty lidi, tak mě štědně československýho vlčáka rozkouzalo sedačku za 25 000. Takže paráda. Ale neuděláš s tím nic, protože jsou to zvířata a když nejsteš doma, tak to můžeš dělat. Holce, s tím musíte smířit. Čau!
0: Přesně, je to takový se s tím smíř, no, nedá se nic dělat.
4: Akorát mě tady zaujalo, že tady nezazněl, že ještě žije ten vlčák. To v té první zprávě bylo.
0: Tam to víme, tady se to radši nedodalo.
1: Matěj napsal ještě, to se mi líbí, protože to je první tady takovýhle zvíře. Tátovi například pokousal kůň auto a to tak, že to nestačilo přelakovat, ale musela se vyměnit celá kapota kus za kus, jelikož ní byly díry. Kůň pokousal, rozkousal auto? Jsem nezažila teda.
0: Asi na to měl chuť, no.
4: Koně nechci teda.
0: Mě to připomnělo, my jsme byli s malou, je to asi, nevím, 3 týdny, měsíc zpátky v Královéhradecké zoologické zahradě a tam je safari, že tam můžeš jet autem, jo. A já si říkám, jak se to bude řešit, když tady prostě přiběhne nějaká antilopa a prokopne mi dveře, jo? Takhle, nic takového se nestalo, oni jsou docela ochočený, jo? Ale vlastně tohle mi připomnělo. No tak děkujeme za vaše vzkazy a zprávy a když jsme u těch zvířat, tak já tady mám pro vás playlistu, se čirou náhodou objevila hymna všech kun. Protože když taková kuna sleeping in my car, tak někdy už prostě nenastartuješ. Tak za malou chvíli Roxette, já vím, já už toho víc nezvládnu tohle týden.
1: Ne, to by právě bylo výjimečně dobrý.
0: No, to já si nemyslím, no, to je jedno. Tak za malou chvíli poradíme i vám, kdo nás sledíte právě na cestách za volantem, jak to na silnicích vypadá. Tak hezké ráno z Itália.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města jste nám nahlásili překážku v provozu v Praze na Pražském okruhu na 7. kilometru směrem k D1 stojí porouchané nákladní auto, dbejte zvýšené opatrnosti.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Hitrádio.

0: Tohle jsou Roxette na Hit Rádiu, minutu po půl osmé, Sleeping in my car. Krásné ráno, Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Městečko v Minnesotě se oficiálně zapsalo do historie tím, že odhalilo nejvyšší sochu louskáčku na světě. Obří dřevěný památník pojmenovaný Patriot měří úctyhodných několik metrů a místní doufají, že do regionu přilákají tisíce zvědavých turistů z celé země. Je to tady konkrétně 20 metrů. Britský technologický startup představil revolučně autonomní drony poháněné umělou inteligencí, které mají pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. Futuristické stroje dokáží létat v těsném závěsu za stíhačkami a plnit ty nejnebezpečnější průzkumné mise. Riziko vysokých pokut a přísných postihů nyní hrozí cestujícím na palubách vybraných dálkových letů mezinárodních aerolinek. Společnost reaguje na hromadné stížnosti pasažérů a zavádí radikální pravidlo o zákazu používání hlasitých reproduktorů u mobilů. Co tomu říkáte? Mě to teda taky štve. Občas i mě to ujede z telefonu, ale hned to ze slabým, protože je to omylem.
0: No tyhle lidi, co telefonují nahlas třeba, že jo? Co to drží takhle před sebou jak chleba? No tak lidi, co si budou chtít na palubě letadla zavolat, tak si dají telefon na ucho, anebo si vezmou sluchátka, no?
2: A za mě spíš jako, víš, storyčka, reelska, když projíždí někdo, jak je to otravný.
0: Nepřišlo vám divný, že v letadle se netelefonuje?
2: No může, už podle mě v business lince, si myslím, v business třídě,
0: jo? Já čekal, jestli se tam chytnete. Dámy a pánové, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Šumava kart. Máme pro vás pobyt za 10 000 korun v rezidenci Foglsang, která je ukrytá uprostřed šumavských lesů, nabízí nádherné výhledy na hrad Kašperk, komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellness zázemí a je skvělým místem pro klidný odpočinek i objevování krás Šumavy. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: osmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídení šampionů a tohle bude soutěž o parádní pobyt v hodnotě 10 000 korun. Rychlá pětka.
1: Dneska soutěžíte o pobyt, jak říkal Michal, za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, ale součástí výhry je taky Šumava Card, což je vlastně projekt, díky kterému vy během toho pobytu můžete získávat další výhody, bonusy u jakýkoliv zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, který vám ten pobyt rozhodně zpříjemní.
0: No a o tohle si zasoutěží Pája z Jaroměře. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jak je v Jaroměři, čověče? Já tam strávil pár let života, tak jak to tam vypadá aktuálně?
2: Momentálně mlha.
0: Já myslím, jaká tam je nálada, ale mlha. Dobře, dobře, děkujeme za zpravodajství, za počasí.
1: No mlhavá, no.
0: Mlhavá, tak doufejme, že mozková mlha nebude teďka u soutěže. Pět otázek, které tě dělí od parádní výhry, tak jdeme na to.
2: Jdem.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Která země má tvar boty?
2: Itálie.
0: Jasně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jak se jmenuje herec, který stvárnil Jacka ve filmu Titanic?
1: Takový ten blondiák, chytně, když to dokážeš. A takový...
2: Mě napadá Brad Pitt, ale já mám na jazyku toho druhýho.
1: My tady tolerujeme jednu chybu. Jo.
0: Tak.
1: Ježiš, tak to mi spatkáme za srdce.
0: A teď už, Pájo, teď už to musí být bez chyby. Pojďme dál.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Doplň hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero. A ta hláška zní: Hliník se odstěhoval...
2: Do Humpolce.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ze které plodiny se vyrábí hranolky?
2: Brambory.
0: Jo. A poslední otázka, pátá.
1: Jaké zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Pájo. Zvládli jsme to. Takže pobyt v hodnotě 10 000 korun v rezidenci Vogelsang je tvůj a já se nemůžu nezeptat, už víš, koho vezmeš sebou?
2: Nějakou kamarádku. Určitě. Tak
0: to bude mít radost. Tak my ti moc gratulujeme, posíláme poukaz a užij si víkend, Pájo. Měj se krásně.
2: Děkuju moc.
0: Není zač. Ahoj.
2: Taky pěkný víkend. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, chvíli před 7:45. Hezké páteční ráno.
1: Je čas dovolených a víte, co je na dovolený největší paradox? Že my se na ní jako celý rok těšíme, utratíme za ní majlan, když tam jedem, a nakonec si na ní prej pořádně odpočine jenom každý třetí člověk. A že prej teda údajně se na to máme vybodnout, když jenom každý třetí.
0: Čili každý třetí si odpočine, no a co ten zbytek teda?
1: No, tak máš jen stresy a nestihne si to tělo odpočinout, což není povzbudivá zpráva pro všechny, co si zrovna balí kufry, ale já si myslím, že je to úplně jedno a že každá dovolená dobrá.
0: Já si myslím, že ten problém bude v tom, že dovolená je krátká. Že ten týden nebo 10 dní nebo nakolik tak většinou jezdíváme, je málo.
1: Odborníci tvrdí, že ideální jsou opravdu 3 týdny
0: fakt,
1: volna.
0: Tvrdí to odborníci?
1: Ano.
0: No, takže kolik? 3 týdny?
1: 3 týdny.
0: Lidi zlatí, dovedete si představit, že byste právě teď přišli za vaším šéfem a řekli mu, hele, jedu na dovču, ale v rádiu říkali, že 3 týdny minimum, takže za měsíc čus. Takže co by vám jako váš šéf řekl? Takhle, není o tom, co by vám řekl, ale jak rychle byste se museli zbalit prostě, jo? Tak vy, kdo letíte, nebo jedete na dovču na těch 7 dní, nebo 10 dní, nebo na 2 týdny vy šťastnější, vypněte hlavu hnedka první den, co se dostanete k moři, a pokud nejdete k moři, tak někde na chalupu, prostě vypněte telefony, vypněte šéfa, vypněte všechno. Chápu, že to je těžký, ale vy to zvládnete za malou chvíli. Vám, kdo třeba už jste na dovče, odpočíváte, další skvělý hity. Meredith Brooks, Bitch.
1: Nás nevypínejte, jak říkal Michal, všechno. Nás ne.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte bouračku v Praze Vršovicích v Bajkalské ulici. Bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením, policie je na místě.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tak všechno mám.
1: Tohle Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.56. Jezdíte na dovolenou all inclusive? Máte rádi prostě to neomezené jídlo a pití? No tak pozor, hotely v nejoblíbenějších destinacích Čechů zpřísňují pravidla právě pro all inclusive. Dnes se ta pravidla patří. Menší talíře. Ruší se taky nekonečný rautový mísy a to úplně nejhorší, co se mohlo stát. Jídlo vám začne dávkovat obsluha, aby prostě lidi na talířích nenosili kila jídla, který pak vyhodí.
2: Teďka mě možná ukamenujete, ale mně to přijde vlastně dobrý, jo. Ačkoliv nejezdím na all inclusive, tak když tam mám polopenzi nebo klidně jenom snídani, tak stejně jim na té snídani víc, než jim tady doma, jo, a naložím si strašně moc a vlastně jako vždycky to s ním, protože je mi to líto vyhazovat, to jo, ale vím, že normálně bych takhle moc prostě nejedla.
1: No já to taky na jednu stranu chápu a ze zkušenosti a teď opravdu nic proti žádný národnosti, jo, ale Poláci a Rusové, ty si vždycky udělají z jídla pyramidu, aby tam pak půlku toho nechali, jo, nevím, jestli máte stejnou zkušenost a já si vždycky říkám, je škoda toho jídla, ale teda pojďme se vrátit k tomu, že teda nám Čechům berou tady tu možnost all inclusive, jo. Já bych chtěl opravdu vidět toho Čecha, který si zaplatí all inclusive a nakonec nějaký borec za něj začne nabírat jídlo na příděl, jo. Já bych si k tomu vám set a vzal popcorn, jo.
3: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabíješ, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
1: teďka
3: let.
1: Teďka už to nezakecáš.
3: Jo,
1: nezakecáš,
3: takže já mezi to nepatřím. Za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo a za druhý tenhle ten druh turismu aktuálně nevyhledáváme, protože sedět někde na pláži a na baru celý den to mě úplně nebaví, ale nikomu to neberu.
1: To je ono, to jsme chtěli slyšet. Takhle přesně, ať si ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Chorvatské pobřeží vychází vstříc majitelům domácích mazlíčků a na Jadranu aktuálně fungují téměř 300 oficiálních psích pláží. Dovolená u moře tak pro české turisty už dávno neznamená složité loučení se čtyřnohými členy rodiny. Řada těchto míst navíc nabízí nadstandardní servis, jako jsou psí sprchy, speciální občerstvení včetně psího piva nebo zmrzliny a dokonce i plážové bary s lehátky přizpůsobenými pro psy. Modernizace železniční stanice ve Velkově u Tišňova a úseku do Křižanova přinesla rychlejší cestování a lepší dostupnost vlakové dopravy. Správa železnic projekt dokončila loni s podporou Fondu Evropské unie. Výstavba zaujala nejen svým rozsahem, ale hlavně rekordně krátkou dobou, kterou umožnilo úplné zastavení provozu. Dělníci tak mohli přeložit koleje do nové polohy a podstatně tak zvýšit rychlost vlaků. A pojďme také na sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Helgartová 8. příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už neuvěřitelný 17. světový titul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Praha 2 dokončila revitalizaci parku na Karlovském předmostí u Nuseláku. Obnova zahrnovala opravy cest, schodiště, výměnu laviček, ale také výsadbu stromů nebo úpravu hospodaření s dešťovou vodou. Součástí projektu je také nové umělecké dílo Zpřítomnění. Připomíná bývalou dětskou nemocnici na Karlově, která byla zbourána kvůli výstavbě Nuselského mostu v roce 1971. Nejnižší ranní teploty kolem desítky, většinou polojasno, ráno i skoro jasná obloha, postupně více mraků a maxima do 25. Z Prahy Lucie Daňková.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí.
0: Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Pátek, konečně.
7: Snídaně šampionů.
1: Zníš jako, když se těšíš na víkend. Myslím si, že to máš dost podobně jako většina našich posluchačů. Mám to taky tak.
2: Pokud chcete jít dneska z práce domů dřív i vy a jít vstříc tomu víkendu, tak pozor, je tu nová studie, která zjistila, že posílání memů, těch vtipných obrázků, šéfovi zvedá dopamin a zlepšuje vztahy v práci. Takže teďka a děláte, co děláte, pokud nemáte teda, nejste doma už na dovče, tak zvedněte telefon a pošlete nějaký vtipný, trapný obrázek šéfovi.
1: Tak trapný obrázek, přemýšlím, co bychom měli poslat našemu šéfovi, tak se vyfotíme.
7: Radio City.

0: Jsme rádi, že nás ladíte 9 minut po 8.
1: Každý z nás si pamatuje svůj první den v práci. A kdo ví, třeba teďka někdo zrovna prožíváte takovej den. Někdo třeba nevěděl, kde je kafe, někdo si mohl splíst šéfa s kolegou. Jeden chlapík v Německu na ten svůj první den jen tak nezapomene, protože ten hnedka první směnu vezl asi 40 bas pivečka, ale ten náklad nebyl dobře zajištěný, takže v moment, kdy on zatočil, tak 40 bas teklo proudem. A to si říkám, že na první den jako nic moc.
0: Ale v Německu, že se to stalo, dobrý. Kdyby se to stalo v Čechách, samozřejmě záleží ještě na značce, nebylo by to úplně příjemné. No. Ale já si říkám, jestli teda opravdu vám se povedlo něco takhle vlastně pokonit v práci, ať už první den, nebo první měsíc, nebo prostě ze začátku, kdy jste tam byli, máte něco takového?
1: Ať už jste v autě, doma, kdekoliv, přemýšlejte o tom. A co vy, kluci?
2: Já mám jenom spíš ještě jako z pohovoru, já teda podotknu, že mě vzali nakonec, jo. Ale já jsem ještě nebydl tady v Praze a měl jsem samozřejmě přijet do jedné firmy, do jedné ulice, která se jmenovala jako Radlická, jo. Ha. Ale já jsem jel na metro, který se jmenuje Radlická, jenže to není, ta ulice je hrozně dlouhá, ale o několik kilometrů. No a samozřejmě jsem si jako dával záležet, abych přišel včas. Kvůli téhle chybě jsem přišel zhruba o 30 minut později na ten vstupní pohovor, jo. Tak jsem si říkal, tak tam nemusím ani chodit, že jo. Ale bylo vidět, že když dokážete zaujmout, rozumíte, máte kouzlo osobnosti jako já.
0: A nedali ti to?
2: Nedali mi to.
0: Ne, dali nebo dali?
1: Nedali nebo nedali?
2: Dali, prostě ale nastoupil jsem tam, nicméně po půl roce jsem sám skončil stejně, jo. Ale to je není důležitý. Můžete přijít i o 30 minut později, když pak zaujmete, tak vás vemou stejně, nemějte strach. Ale jinak v práci jsem měl hodně věcí, ale ne první den teda.
0: Já jsem si teda vzpomněl na svůj opravdový majstrštyk. Já bych jsem možná tím jako neměl chlubit, jo, ale když jsem to nakous, já jsem zavěroval asi po měsíci v práci, v nový práci půl firmy.
2: Na co si koukal tam?
0: No právě, že na nic, přišel e-mail a v něm byla příloha. Já jsem tu přílohu otevřel a zamknulo to soubory v mém počítači a přes síť se to dostalo do poloviny notebooku počítačů lidí v té firmě, jo. Já jsem ajťák, teda chci říct jenom jako původně, jo. Já nevím, co se stalo. Normálně to byla příloha, která vypadala prostě jako úplně v pohodě, tak jsem to odevřel a už nikdo neodevřel nic, takže tak jsme přišli o všechny smlouvy, o všechny dokumenty, všechno. Samozřejmě chtěli výkupný ty borci, ale nikdo nic neposlal, protože jako asi by to nikdo nebude už.
1: Tak jak se říká, i mistr tesař se někdy utne.
0: Takhle, mistr nejsem, tesař taky ne, tohle jsem prostě podělal, ale jako poučení, no.
1: Já teda jediná dodržím zadání a řeknu svůj první den v práci.
2: To je pravda, vlastně.
1: Dobře.
2: Po měsíci tak, a pohovor, no, to jsme nesplnili.
1: Nevadí,
2: úplně.
1: Kluci, nevadí. Tak když jsem začínala třeba v gastru, tak já jsem tam zakopla s talířema a vylila jsem omáčku jedný slečně do klína, takže to bylo jako nepříjemný, ale nechali si mě tam asi taky, jak říkal Fíla, kouzlo osobnosti. Ale jinak pak já už jsem byla jenom v rádiích, jo, ale vždycky v každém se první den něco stalo. Někdy mi spadl mikrofon, jakože mezi vlastně hruď a já musela mačkat všechny věci, co musíš mačkat normálně na mixu. Do toho jsem musela takhle držet mikrofon divně mezi rukama. Když jsem začínala tady, bez tebe první den, no. Myslím teda, kdy už jsem musela obsluhovat tady sama, tak jsem smíchala nějak šavle do sebe, že měly zprávy přes sebe, hudba přes sebe, nějak reklamy, všechno.
0: No to je hrozný, to jsou pak ty lidi hodili šavly normálně. Když se to pomíchá navzájem.
1: Takže to bylo jako nepříjemný, no. Ale no, co vy?
0: No, tak zajímá nás váš příběh samozřejmě, teda první den v práci, Jasmin chce, ať dodržujeme zadání, tak jestli se vám povedlo něco opravdu zajímavého, jaký majstrštych první den v práci, jo? Jasmin říkala, když se to pomíchá navzájem, jak to zní, jo?
1: Ježiši. Ne, takovýhle to znělo u mě.
0: Takhle nějak. Tak číslo znáte, 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Rádi to přečteme teď. Sunrise Seveniu a tak, jak to má vypadat na Hit Rádiu v 8.14. Hezké ráno.

0: výlet do zoologické zahrady. Máme jich tady v republice několik. Vlastně to vůbec není špatný nápad. Takhle o víkendu s dětma, třeba s partnerem. Shakira Zoo na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno. Tak co, co jste pokonili první den v práci?
1: Tomouš píše, první den jsem přišel o hodinu dřív, seděl jsem před zamčenou firmou a myslel si, že všichni zaspali, ale já jsem si jen spletl pracovní dobu. A tak to je dobrý o hodinu dřív, lepší než o hodinu později.
0: Taky víš, že Patrik, šéf mi řekl, ať se cítím jako doma, tak jsem si zul boty. No, nebyl nadšen. Dobře.
1: A to občas ale mi přijde, že někdo dělá v rádiu i tady, i Dave a takhle. A Dave tu teďka není, tak ho můžem pomlouvat. A nebo nebudem. Ahoj Jasmin, to si pamatuju ty smixovaný šavle a já až teď konečně vím, co se stalo. No, jinak já jsem strašně šikovný a zatím žádný průšvih první den nebyl, píše Michal.
0: Musíme vysvětlit, co ty šavle znamenají pro ti, kdo v rádiu nepracují nebo netuší, co to je. Tak máme tady dvě kliky, dvě šavle a z těch hrajou písničky. No a když se to pustí všechno dohromady, tak to prostě udělá totální galimatyáš. A to se prostě občas stane, nebo že se člověk přehmá. Máte tady na nějaký jiný tlačítko.
1: No, oni mají různý rádia, různý ty mixážní pulty. Já jsem předtím byla jinde a prostě člověk je zvyklý to obsluhovat jinak.
0: Ale kdybys prostě byla ve stejném rádiu, no, prostě od začátku, no, jako třeba někdo, tak se ti to nestane, jo. Taky tady máme zprávu od Liduš. Moji milí šampioni, já mám taky trochu úsměvnou zkušenost z prvního dne v nové práci. Už je to spousty let, ale stále si to pamatuji. První den zazvonil telefon, říkám si, tak teď ukážu, že jsem profesionál. Zvednu ho. Dobrý den, na druhé straně ticho a pak hlas. Vy tady jste nová, že? A já překvapeně, ano, ale jak jste to poznal? A on, protože jste zvedla cizí telefon. A já, jak to víte? A on, sedím za vámi. A já se na to snažím přijít.
1: Já už to čtu třeba po pátý v hlavě tuhle tu zprávu a furt ji nechápu. A možná jsem úplně blbá, a možná jo, ale prostě moc jsem to nepobrala, tuhle zprávu.
0: Ale máme tady ještě, pojďme, jednu zprávu od Renaty. Dobrý den, nastupovala jsem ve svých 26 letech na post finanční ředitelky. Vypadala jsem spíš na 18 a první den na vrátnici se mě zeptali, kam jdu. Řekla jsem, že jsem nová finanční ředitelka a že jdu pracovat. Vrátníci se začali smát a zavolali generálnímu, že je to nějaký malý blondětý spratek a tvrdí, že je ředitelka. Chudáci se mi pak omlouvali, nakonec jsme byli kamarádi, já jim nosila svačinky, ale pak se mi vyhodila. Ne, to tam už nebylo, ten konec.
1: Ještě mě teďka pobavila zpráva od Andreje, teďka přišla. Ahoj, nebylo to hned první den v nový práci, ale pracovala jsem u telekomunikačních firm. Přišla jsem z jedné do druhé, prošla jsem školením, nastoupila na prodejnu a přišla mi zákaznice řešit nový tarif. A já se sebevědomě pustila do prezentace nabídek. Když jsem zjistila, že zákaznice na mě kouká pomalu s otevřenou pusou, došlo mi, že jí prezentuju nabídku původní konkurenční firmy. Naštěstí jsme se zasmáli a já ve firmě dál zůstala. Hezký den.
0: To je skvělý. Mě to vlastně připomíná, taky se tady občas stane, že třeba přijde nový kolega z jiného rádia a že tady třeba den říká tu starou stanici, jo? To je taky jako majstrštyk. Tak díky za vaše zprávy a vzkazy, to nás moc pobavilo. Myslíme si, že vás pobaví i tahle muzika. Mimochodem, nepletuli se Pitbull teď v neděli?
1: Ano.
0: Na Letný, ne, v Letňanech. Mm-hmm. Tak vy, kdo máte lístky, moc si to užijte a po víkendu nám řeknete, jaký to bylo. Tak za chvíli Rain Over Me, taky Zara Larsen, no a samozřejmě aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Z hlavního města přišla informace o překážce v provozu na dálnici D1 na 9,5 kilometru u Modletic ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto.
5: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
6: Hit Radio City.

0: neděli si tohle budete moct dát naživo. Pitbull, letiště Praha, Letňany, kdo máte lístek a vyrážíte, tak nasadit paruku a koncert si rozhodně užijte. Jsme Hit Radio, krásné ráno v 8.32. Co pro nás má Filip?
1: Ranní update.
2: Rozruch na letišti v Kalifornii vyvolalo neobvyklé zavazadlo, které bezpečnostní kontroly odhalily v odbavených kufrech. Ukázalo se, že jeden z cestujících si chtěl domů odvést celé pečené sele na místo běžných suvenýrů z dovolené. Pracovníci ostraji museli netradiční náklad zabavit kvůli porušení přísných předpisů o dovozu potravin. Hasiči v britském hrabství Dorset museli řešit kuriozní zásah, kdy kočka utekla před bouřkou na vrchol vysokého stožáru elektrického vedení. Vyděšené zvíře odmítalo slézt dolů a místní energetici museli na 2 hodiny odstavit proud, aby záchranáři mohli bezpečně zasáhnout. Kocoura se podařilo v pořádku sundat pomocí speciální plošiny. Americký profesionální pojídač hotdogů Joey Chestnut potvrdil svou dominanci na slavném novoročním klání v New Yorku. Během pouhých 10 minut dokázal spořádat neuvěřitelných 56 párků v rohlíku, neboli tady hotdogu, a deklasovat konkurenci. Před zraky tisíců diváků tak s přehledem obhájil své již několikáté mistrovské prvenství. Mě zaujal jenom profesionální pojídač, to zní, jako by se tím jako živil, či co?
3: Tady naproti mě jeden sedí, Michal, jako já si myslím, že by se toho taky zhostil a novej Guinness rekord by padnul.
4: Takhle, já si myslím, že on je hrozný dobytek, to je první věc. A druhá věc, kolik říkal? 50?
2: 56 za 10 minut.
4: Za 10 minut? Tak kdyby si to dal bez rohlíku, by ostal bych tam víc, ne?
2: A nemusel by to kousat třeba.
0: Ne, ty jsi hlavička, Michal.
4: Jeden za druhým. Tak já si myslím, že když se bavíme o tom mídle, že bychom mohli jít společně udit.
3: No
4: uděláme
3: jo.
4: Klobásky. Co vy na to? Tak dáváme klobásky na tyčku, zavíráme u dírnu, tohle je dlouhý kouř. Činasky na Hit Radio v 8.34 a tohle si moc užijte, tak krásné ráno.

0: In My Head. Tohle je Rehab a tohle je Hit Radio. Za 5 minut 8:45 a my vám stále přejeme krásné páteční ráno. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Vzpomeňte si, kdy jste naposledy udělali něco pro sebe samýho, jo?
0: Tak není to tak dlouho, včera jsem si něco zrovna koupil. Dobře, tak
1: Michala máme vyřešenýho. Co vy třeba, maminky, jo? Kdy jste si odpočali nebo udělali radost sami sobě a ne jenom dětem, partnerovi?
0: Myslíš, jako, že jste si na sebe našli čas?
1: No, nebo pro sebe něco uděláš. Dneska je prostě mezinárodní self-care day, jo? Den, kdy bychom měli pečovat opravdu sami o sebe, trošku zpomalit, něco si dopřát. Může to být jenom horká vana, to je jedno, nebo pro někoho posilovna, že si udělá čas takhle sám na sebe, procházka, čtení knížky, cokoliv.
0: Mě zajímalo, jestli ten self-care day vychází vždycky na pátek, nebo jestli je to náhoda, že to vyšlo na dnešek. Já už se teda těším, až si udělám self-care večer dneska, ale podle mě z toho jako lidi dělají vědu, že říká svíčky a meditace a nějaký prostě tohle krémíčky. Já si myslím, že nejlepší péče o sebe je vypnout vyzvánění na telefonu a lehnout si.
1: A pod to se podepíšu teda.
0: Co Filip, jaký má třeba Filip jako self-care day? Jak vypadá tvůj self-care day?
2: Nemám takový ledný, já mám self-care day každý den. Já třeba mám nový oblíbený sport, jmenuje se padel, nevím, jestli to znáte. Mm-hmm. Takový mix tenisu, squasha a tak. A já si dělám self-care tak, že si to vlastně chodím třeba 4x v týdnu zahrát a to je péče pro mě, já sportuju, já hubnu. No a pak to zprasím obědem a to je taky self-care, protože já si udělám radost, že si dám ten řízeček s tou kaší.
0: Hezky.
1: Dneska je tady Filip místo Davida. David si zrovna dává self-care padlu.
0: Padel.
1: Padel,
0: fakt?
1: Jo, ano. V Brně.
0: A já mu říkám, jed na padel a do Brna, ty jsi blázen. A my vlastně nevíme, to se ho zeptáme v pondělí. Já vlastně nevím, proč jel teda do Brna a proč jel na ten padel tam.
2: Asi turnaj nějaký.
0: My jsme se ho teda, já nevím, ptali jsme se ho, nebo nám to, ne, my jsme se ho ptali.
1: On říkal, že jede dělat networking a pak nám poslali grilluje.
0: No, my jsme se ho ptali a on nám to neřekl, protože se za to styděl.
1: Stydí,
0: to je ono. Tak Davide, jestli nás slyšíš, v Brně zdravíme tě a v pondělí tě tady čekáme, jo, všest. Tak za malou chvíli Dua Lipa, Love Again, to je song, který si užijete, tak hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečnost

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Takhle zní páteční Hitrádio snídaně šampionů v 8.51. Dobré ráno. Celý týden jste měli možnost zapojit se do soutěže s 4Camping a vyhrávat poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. Produkty, které jsou opravdu kvalitní, designové a navíc na ně máte doživotní záruku, to je Peak Design. No a své příběhy z kempování jste nám posílali na náš web a my jsme hledali ten nejlepší ze všech. No a celé to vyhrává příběh Vladimíra.
1: Čtu Vladimíru v příběh, který je opravdu excelentní, jo. S kamarádem Jindřichem jsme kempovali v jižních Čechách. Večer jsme seděli u ohně, snědli lunch meat, dali si pár piv a šli spát. V noci jsem vylezl ze stanu na malou. Byla naprostá tma, jen na chvilku vykoukl srpek měsíce, který mi na okamžik ukázal cestu. Když znovu zmizel za mraky, našel jsem podle mě náš stan, vlezl do spacáku a zavřel oči. Najednou mi někdo něžně přejel rukou po spacáku a mužský hlas zašeptal.
2: Já můžu. Ale je hňátko, to jsme si přece nedomluvili.
1: Začal mi rozepínat spacák. V tu chvíli znovu vykoukl měsíc.
2: Ještě měsíc.
1: Uviděl jsem nad sebou cizí střepatou hlavu, dostal pusu na neoholenou tvář a cizí ruka zamířila do podbřišku. Oba jsme v tu ránu zařvali, já hrůzou, on překvapením. Vyrazil jsem ze spacáku, cestou ze stanu, porazil jeho přítelkyni a utekl se schovat do křoví. Až když se situace uklidnila, našel jsem s pomocí měsíce svůj skutečný stan. Ráno jsem tu slečnu potkal, nevraživě po mně koukala přes hrnec, jako bych jí zkazil celý romantický víkend. No, tak to
0: famozní,
1: je gol.
0: To je famozní.
1: Vladimíre, ty jsi to vyhrál.
0: Vyhráváš poukaz v hodnotě 7000 korun od 4Camping.cz na produkty značky Peak Design. Je to tvoje, ty jehňátko.
1: A tohle je Vončo, takovýhle příběhy jsou naprosto perfektní, takže já naprosto chápu, že to Vladimír vyhrál a moc gratulujeme a moc si výhru užij, Vláďo.
0: Tak co je hňátka naše? Dáme tam poslední song a rozloučíme se. Páteční snídaně šampionů, tak pojďme na to.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Pravdu jsme říkali, když jsme poslední song Snídaně šampionu ohlásili. Dámy a pánové, to byl on, Selena Gomez, Love You Like Love Song na Hit Rádiu v 8.56. A my se s vámi musíme rozloučit, ale nebojte, nebude to nadlouho. V pondělí v 6.00 se tady zase potkáme a mě by zajímalo ještě, co vaše plány na víkend vůbec. Co ty, Jasmin?
1: Já je budu mít pracovní všechny plány. Zkouška s kapelou, nahrávání, první dubbing, takže vlastně ve studiu furt.
0: Jasně, takže penízky nějaký budou. Co ty, Filipe?
2: No, já penízky nic moc, já budu v rádiu celý víkend.
0: Vlastně ty jsi tady v rádiu.
2: Ne, 7 až 12 tady budu.
0: S Leou.
2: S Leou, takže vás veme na víkendový vysílání 7 až 12 ráno.
0: Vy tam rozdáváte něco taky, ne?
2: Taky narozeninová ruleta, hrajeme od Allegrie, od ceny, které má na zážitky.
0: Důvod, proč si pustit Hit Rádio víkendu je, no a kdyby vás zajímalo, co budu dělat, já taky pracovně na svatbičku, jedu do Králik, čověče.
1: Králik,
0: tak jsem zvědavý, co bude k obědu, jestli ne třeba králik. No tak ať budete dělat cokoliv, víkend si užijte.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: A jak bylo řečeno, moc se na vás budeme těšit v pondělí v 6 hodin ráno.
1: Tak ahoj a užijte si víkend.
0: Čau, mějte se.
3: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. 10minutové zdržení vás čeká na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24. a 16. kilometrem. Kolem 5 minut se zdržíte obousměrně na silnici 7 u letiště před sjezdem k terminálům 1 a 2. 10minutové zdržení vás čeká na Štěrboholské spojce směrem od Černého mostu a na Nuselském mostě je koluna zhruba na 5 minut směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
5: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Oprava Kbelské ulice běží podle harmonogramu. Dělníci už dokončili první část rekonstrukce, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. V noci se práce přesunuly na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice mají trvat do 15. srpna. Na Pražském hradě se dnes má prezident Pavel setkat s vítězkami a finalistkami letošního Wimbledonu. Tenistky Noskovou, Muchovou, Kovačkovou, Zajíčkovou, Šafářovou a Strýcovou by měla hlava státu přijmout zhruba za půl hodiny. Armáda pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper, a to do ukončení vyšetřování včerejší nehody v Náměšti nad Oslavou. Na tamní základně se během přistání zřítil vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Jedna žena zemřela. Okolnosti nehody zjišťuje komise Ministerstva obrany. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Češka Amálie Hilgertová 8. příčku. Vyhrála Australanka Jessica Fox.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: Dneska bude v Praze skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno, beze srážek. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
8: Tak hezký pátek, přátelé. Já doufám, že s dobrou náladou vstupujeme do závěrečného dne tohoto pracovního týdne, pokud pro vás samozřejmě pracovní byl. Pátek. Přece jenom jde všechno o něco líp. A navíc, jak říkal i Dominik, celkem slušné počasí oproti tomu včerejšímu, kdy já jsem nedbal předpovědi počasí. Chodil jsem si po Praze v kraťasech, dokonce jsem měl i otevřenou opuv. A asi jsem lehce nastydl, protože to včerejší počasí nebylo úplně nejpříjemnější. Takže dneska už se ohřejete na sluníčku. Doufám teda, aspoň trošku. Máme pro vás skvělou muziku. DJ Sammy a Jenu, jejich Heaven, vzpomínka tuším na rok 2001. No a taky Maneskin anebo Shawn Mendes. Tak jdeme do toho. Praho, přejeme dobré dopoledne.
3: Hit Radio

0: Tohle byl Shawn Mendes a tohle je taky hit Radio City, přátelé. V pátek mám většinou pro vás řadu tipů, co dělat, kam vyrazit, kam si naplánovat cestu. No a samozřejmě nechybí pozvánka ani do pražské zoologické zahrady, protože i tentokrát je pro vás připravený pestrý program. Navíc díval jsem se, počasí by vám mělo přát, takže takhle téměř uprostřed prázdnin si myslím, že ideální na to, jak vzít celou rodinu a projít si trojskou zoologickou zahradu. Bude to víkend hmyzožravců v pražské zoo. Bude to v sobotu a v neděli. No a je velmi oblíbený, jo, tenhle víkend. Už se vrací po několikáté a budou tam tematická krmení. Víte co? On vám to řekne sám Filip Mašek, mluvčí pražské zoo.
1: Je libo saranče v banánovém těstíčku, cvrčci na česneku nebo třeba mouční červíci po indicku s kuskusem. Oblíbený víkend hmyzožravců se vrací do zoo Praha. Nyní v sobotu a v neděli dostanou speciální krmení ne naše hmyzožravá zvířata, jako třeba luskouni nebo mravenečníci, ale také naši návštěvníci. K první stovce prodaných vstupenek na hlavní pokladně navíc dostanou lidé jako bonus v oba dny balíček ochucených cvrčků. Kompletní program víkendu hmyzožravců naleznete na webu Zoo Praha.
0: No takže je důležité dorazit včas, jo? Filipe, moc díky, vy si to užijte a já mám pro vás Black Eyed Peas. A za pár minut taky Imagine Dragons.

0: Bad Liar a Imagine Dragons na Hit Radio City. V pátek dopoledne a s další skvělou muzikou už za pár minutek, ale pozor, když už máme ten pátek, jo, tak si to jenom představte, kufry v autě, navigace nastavená, před vámi cesta na chalupu, na výlet nebo prostě domů, tak co kdyby jsme vám tu cestu zaplatili, co? Úplně kompletně. U nás na Hit Radio City totiž celé léto hrajeme o tank kartu Easy od Orlenu, která je nabitá, a teď dobře poslouchejte, 10 000, je tam 10 000ovek. A každý pátek stačí zareagovat na naši výzvu, dovolat se do vysílání a zvládnout celkem 10 jednoduchých otázek, jo? Nebude to nic závažného. Dneska je pátek, takže bych velmi bedlivě poslouchal. No a odpověď je pokaždé nějaké číslo, od 1 do 10, jo? Za každou správnou odpověď získáváte 1 000 korun, když trefíte všech 10, odjíždíte takzvaně s plnou desítkou, tedy 10 000 korun na tankování nebo občerstvení v Café Stop od Orlenu. Takže v pátek, popolední, telefon v ruce a klidně vám může zazvonit i plná nádrž. Buďte na to připraveni a podrobnosti najdete u nás na webu.
1: Prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
3: Hit Radio.
4: Hit Radio.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies právě teď u nás na Hit Radio City. Mimochodem přijede do Prahy. To už bude po prázdninách 12. září. Vystoupí tady v Praze na Václaváku a není jediný. Spousta velkých žhavých hvězd elektronické scény se k nám chystají na větší či menší vystoupení. Přijede dokonce i Tiesto. Něco jsem o tom slyšel. No a za chvíli máme pro vás další čerstvé zprávy, na kterých už makáme a uslyšíte je přesně v 10. Víte, co do té doby? Hudebně Tom Walker, Sia anebo Hunter

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Za chvíli 10. Dobré dopoledne, tohle je Hit Radio City a my máme pro vás čerstvé zprávy, nejenom z Prahy, a to už za pár minut. A potom po 10. Lucas and Steve, taky Krištof, anebo Ava Max, to jsou další velké hity. No a když jsem mluvil, že o tom víme, tak podrobnosti nese Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Štěrboholské spojce u odbočky na Průmyslovou směrem k Barandovskému mostu se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením kolem 10 minut. Pět minut navíc čekejte na Nuselském mostě směrem do centra, taky ve Vilznově ulici před Václavským náměstím. Na Pražském okruhu zůstává 10-minutové zdržení ve směru od letiště mezi Rozvadovskou spojkou a sjezdem na Ořech a kolem 5 minut se zdrží v obou směrech na silnici 7 u letiště před sjezdem k terminálům 1 a 2. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha se preventivně chystá na krizové situace. Vyzkouší nový systém pro plánování improvizovaných úkrytů. Jeho cílem je, aby město dokázalo Pražany co nejlépe chránit. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
15: Nový postup má městu pomoci vyhledávat vhodné budovy a prostory, posuzovat jejich kapacitu, ochranné vlastnosti i míru ohrožení a následně vytvářet přehlednou evidenci potenciálních improvizovaných úkrytů.
1: Nová metodika bude fungovat za spolupráce metropole, hasičů a tří českých univerzit. Národní zemědělské muzeum v Praze zve na novou výstavu. Jmenuje se PES, odvěký pomocník stát a věnuje se pasteveckým, ovčáckým a honáckým psům. Expozice je k vidění ode dneška a bude otevřena až do 10. ledna. Do Francie z Česka znovu míří vrtulník s hasiči. Pomůžou s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou v zemi podle prezidenta Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Akci každoročně navštěvují tisíce lidí. Festival kromě projekcí snímků tradičně nabídne koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Přehlídka potrvá do čtvrtka.
16: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol.
0: Ne půlnoční hřích. I to uslyšíte a proto přejeme z Hit Radia co nejpříjemnější pátek a hezké dopoledne.
17: Hit Radio.

jeden půlnoční hřích od Krištof a Dominiky Aláči. Posloucháte Hit Radio City, máme 10:15, na 11, pardon, No a touhle dobou vždycky po 10. hodině si necháme tak nějak udělat takový inteligenční test, jo? A nebojte se, to nebude, bolet to nebude. Mám pro vás zase jeden hudební guláš Marka Ztraceného. Ano, ten jsem připravil na tento týden. Pozor, jedna z posledních šancí, jak vyhrát vstupenky na jeho koncert, který už se nám blíží. Dvě písničky Marka Ztraceného spojené do jedné. Vaším úkolem je přijít na to, jak se ty dvě písničky jmenujou.

0: Prahu. Let's go.
1: Hele, bylo to 10 vteřin. Chápu, že jste se nemuseli zorientovat. 777937777 pro ty nejrychlejší a nejbystřejší ouška, jo? Tak přesně tam píšete svoje správné odpovědi. Dvě písně Marka Ztraceného v jednom guláši. Jo? Už víte? 777937777. Když chcete na jeho koncert, který už se blíží na Letenské pláně, budete absolutně ojedinělá šance být u takové hudební události roku, tak stačí napsat, jo? Jednu i druhou. Obě dvě písničky potřebuju, oba dva názvy, které směřujete sem k nám na 777 937 777.

0: What Do You Want For Me? Adam Lambert. A taky Hit Radio City dneska dopoledne. Musím říct, že se trošku projevuje, že je pátek. Že jste to možná dneska v ofisech a v práci zabalili o něco dřív. Nicméně, Zlata, Maruška, Andy, Timča, Lucka, Roman, Jirka, Jitka, Tomáš i Kuba, všichni tito to měli naprosto správně. Jo, a ještě jedna Lucka, která je se mnou na telefonu. Ahoj, Luci.
1: Ahoj, ahoj, všechny zdravím.
0: Tak prosím tě, ty ale seš v práci, viď, dneska?
1: Jsem.
0: Do kolika to máš dneska?
1: Dneska jenom do tří, dneska máme krátkou.
0: Super, takže to je, si to počítám, nějakých 5,5 hodiny ještě v práci.
1: No. Ale dneska by tady byla klidně díl, vzhledem tomu, že mám radost.
0: Ano, já když vám volám, tak většinou... Ta radost není tolik expresivní, že to chápu, jo? Jste třeba někde v MHD nebo ve sdíleném kanclu. Lucka se toho nebála, tak křičí v podstatě non-stop, že jo? Tak prosím tě, my si nejdřív pustíme tu 10-vteřinovou ukázku, takzvaný guláš Marka Ztraceného, dvě písničky v sobě. A Luci, na tobě je, aby si nejenom mě, ale všem řekla, jaké dvě písničky to byly. Tak postupně.
1: Takže to byla Modlitba za pátek a Minulost.
0: A Minulost je ta druhá. Tak proč si trápí tím, co bylo? A Lucka má lístky na Letnou! Zvládla si to fantasticky a skvěle.
1: Mám strašnou radost, moc krát děkuju.
0: No vůbec nemáš zač. Máš dvě vstupenky, prosím tě, takže koho bereš?
1: Určitě přítelem.
0: Uh-huh. A užijete si to teda velkolepě?
1: No, já konečně doufám, jako, že mu ukážu, že Marek Ztracený je dobrý zpěvák.
0: No, protože jasně.
1: Protože tomu moc nevěřil, tak jsem právě si to přála už jenom kvůli tomu, aby ho tam mohla vzít.
0: No tak to je dobře. Tak hele, užijte si to stoprocentně, bude to velký, bude to jedna z největších hudebních akcí vůbec a v letošním roce asi nic většího nebude. Takže držíme palce, ať to celé dobře dopadne, ale já věřím, že když tam ty budeš, takže to bude úplně jako perfektní. Jo?
1: Hele, děkuju moc krát.
0: Užívej nejenom dnešní zbytek pracovní doby, taky víkend a vidíme se 7. srpna na Letenské pláni, jo?
1: Děkuji, hezký víkend se všem.
0: Luci, ahoj, měj si krásně.
1: Ahoj.
0: A další možnost procvičit si mozkové závity a buňky tady bude zase příští týden, jo? Prosím vás, já nikam neodjíždím, žádná dovolená není. V pondělí zase na místech.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rádio. Když si pod

Eva Farna a Miraj. Dalo by se jim říkat Edenáci, jo? Vzpomeneš si, prostě skvělá písnička, vynikající duet ve 10:45. Co dál? Zůstaňte na 937, čeká vás Nico Santos, Ray of Light, čeká vás taky Flo Rida anebo Ella Henderson. To všechno do 11.

0: si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hrajeme pro celou Prahu a taky střední Čechy a přejeme vám co nejpříjemnější dopoledne. Za chvíli překleneme 11. hodinu. No a víme, co se v Praze šustne. Proto je tady Dominik a přináší nám čerstvé informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu je kolona na 15 minut ve směru na D1 mezi 24. a 16. kilometrem. Kolem 5 minut se stále zdržíte v obou směrech na silnici 7 u letiště před sjezdem do Aviatické ulice. Na jižní spojce je kolona směrem od Barandovského mostu před sjezdem do ulice 5. května a s kolonami počítejte i na magistrále ve směru od D1 se zdržíte na Nuseláku a pak taky před Hlávkovým mostem ve směru na D1 se jede pomaleji od hlavního nádraží ke křižovatce s Ječnou ulicí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, dobré dopoledne. Praha nechá vytvořit kopii plastiky Rovnováha. Původní socha, která stála u Barandovského mostu, se před týdnem zřítila. Byla v havarijním

0: 23 až 25 stupňů, to jsou maxima pro tento den. Nad Prahou má být skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: Také o 3 minutky po 11. hodině, poslední třetina našeho pátečního dopoledne společného na Hit Radio City. Navážu na Dominika, ve zprávách mluvil o rovnováze, jo? O té soše, která nám jako spadla, i když jsme to věděli. Tak se vás zeptali, kterou sochu byste tam postavili vy u toho Barrandovského mostu. Je tam teď volný piedestal, že? Tak koho byste tam chtěli? Dali jsme vám dokonce na výběr číslo 1 Jirka Kára, číslo 2 Krteček, číslo 3 Jiřina Bohdalová a číslo 4 Bába pod kořenem z televize Nova. Musím teda říct, že dlouho jsme neudělali takhle jako skvělý post na sociální sítě, který je úplně jako fenomenální a lítá teda jako úplně celým světem, ale nejvíc, co si typuješ, Dominiku, že má jako nejvíc lajků? Který z nich by to měl být?
0: Jiří Kára.
2: Ten už tam měl být 4 minuty, ty makore. Ne, představ si, že nejvíc lajků je u příspěvků nebo respektive komentáře Krteček.
0: Opravdu?
2: No, 1152 lajků je u Krtečka. Takže myslím si, že přátelé máme jako absolutně rozhodnuto.
0: Třeba tam bude, no.
2: Otázka je, jestli s kalhotkama nebo bez. To už necháme na autorovi. Tady je Sigma a Nobody to Love. Hezké dopoledne.

Sanetou Langerovou a jejím srdcotepcem právě teď u nás na Hit Radio City. Tak přátelé, už se nám to blíží, neděle klepe na dveře, velká to věc v Letňanech. Ano, představte si, že O2 Arena mu byla malá, protože ji okamžitě vyprodala. A proto představí svoji energickou show pod širým nebem na letišti v Letňanech. Na místě, kde vystupují jenom ty největší hvězdy světové hudební scény. Pitbull! Zase jsem to kontroloval, pár lístků je ještě v prodeji, samozřejmě nejsou to úplně atraktivní místa některá, ale třeba na stání se tam dostanete. Celá akce prý začíná Open Door už ve 3 hodiny odpoledne. Bude hrát DJ, bude tam předskokan speciální host Lil Jon. Pitbull začne hrát někde okolo 8 večer, čeká nás prý 2hodinová show, sám jsem celkem zvědav. No a povinná výbava na koncerty Pitbulla po celém světě je taková speciální pleška, kterou si nasadíte, dáte k tomu brejle a taky kravatku a jsem zvědav, kolik takhle speciálně oděných lidí uvidíme v Letňanech, jo, v neděli. Počasí má být naprosto skvělé, protože teploty nám v neděli slibují nějakých 30 stupňů Celsia a polojasno, takže mělo by to být všechno tak, jak jsme si přáli. Takže Pitbull v Letňanech, kdo jde, přátelé, tak si to opravdu užijte, v pondělí si budeme říkat, protože i já mám lístky a velmi se těším. A když Bůh dá, tak budu mít i tu plešku. Jo? Uvidíme, jak to internetové shopy rychle zvládnou. Tady je Pitbull a TJR a jeho Don't Stop the Party.

skvělá zpěvačka Sonic. Návrat zhruba nějakých 26 let zpátky, kdy v roce 2000 se tohle hrálo skoro úplně všude. Sky na Hit Radio City. A za pár minut další velká jména a další velké hity. Dáme si určitě zpěvačku Pink, její single Runway a nebo taky Fastboy s Topikem vás čekají za pár minut. Tak stále držte vlnu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

A Topik dohrávají právě u nás na Hit Radio City. Mám pro vás jednu čerstvou zprávu. Stará podle mě není ani 20 minut a jestli máte rádi Teddyho Swimse, tak teď dobře poslouchejte. Minulý týden hrál na Colors of Ostrava. Měl jako opravdu velký úspěch. A tím rozhodně nekončí, protože 20. března příštího roku přijede vůbec poprvé do Prahy, sem k nám, no a přijede do O2 Areny. Největší hity jako právě Lose Control a jeho emotivní show. A navíc, přátelé, zaznamenejte si, kdy jdou lístky do prodeje, ať to nepromeškáte, protože 31. července, to je příští týden v pátek v 10 hodin, se otevřou stavidla a vy si budete moct koupit vstupenky poprvé v Praze, Teddy Swims a rovnou v O2 aréně. Takže zapsáno jest, jednak 20. března, abyste si tam nic neplánovali, a potom taky zapsáno jest,

hrajeme Lady Gaga, posloucháte Hit Radio City a bude za chvíli 12. No, za nějakých 15 minutek. Takže jestli jste v práci, obědová pauza, prosím vás, jo? Ne, že se zase ošidíte, jen běžte někam na dobrý oběd. Teda samozřejmě, jestli nemáte krabičky. Tohle jsou Kysáci a jejich tehdy taková výzva, protože v době, kdy všude okolo letělo disco a tvrdí rockoví Kysáci si říkali, ha, napsat disco písničku, to je jednoduché. A vyprodukovali za pár minut I Was Made For Loving You Baby, což je paradoxně jeden z jejich největších hitů. Takže i tohle bude srdcovka, kterou vám zahraje Káťa Pechová, to už za chvíli. Ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, přátelé, buďte na sebe opatrní, buďte hodní, zvládněte víkend a v pondělí zase v 9. Hit Radio.

0: 90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu je kolona na zhruba 15 minut mezi Zličínem a Sjezdem na Ořech a v Patočkově ulici ve směru do centra u křižovatky s ulicí pod Drinopolem bourala dvě osobní auta. I tady čekejte zdržení. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Hledáte místo pro školení,
4: konferenci
3: nebo team building, kde bude vše pod...
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, na síti X to uvedla armáda. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil během přistání včera popoledni. Jedna vojákyně nehodu nepřežila. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat, když vám potravina způsobí potíže, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
5: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
2: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes hrají čtvrtfinálové duely. Součástí programu jsou dvě česká derby. Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou, Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je Sára Bejlek. Její soupeřkou bude Rakošanka Lili Tager. A teď ještě něco z regionu. Oprava k Belské ulice běží podle harmonogramu. Dělníci už dokončili první část rekonstrukce, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhů opravovaného úseku. V noci se práce přesunuly na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice mají trvat do 15. srpna.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Dnešní odpoledne má být v Praze skoro jasné až polojasné, přechodně až oblačné, beze srážek. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady srdcovky. A i ty páteční budou nabitý. Queen, Jennifer Lopez, Entrance, Backstreet Boys a odstartují to Kiss. A nejen takhle nějakým songem, protože zpěvák a kytarista Paul Stanley napsal tenhle song společně s Desmondem Childem a chtěl tím dokázat jednoduchou věc, jak jednoduchý je složit chytlavý disco hit, což se mu okamžitě povedlo.
0: Hit Radio City.
1: Jo, prostě jenom chtěl světu ukázat, že to umějí i mainstreamově. Tak to udělali. Kiss, I was made for loving you, jako první dnešní srdcovka.

0: prostě geniální. Kiss, I was made for loving you na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, v srdcovkách samozřejmě pokračujeme. Čeká nás druhá. Tam se pustíme do trošku jiných vod. Oproti Kissům čeká nás totiž skvělá kapela Backstreet Boys. Všichni známe, jo. To období těchto boybandů, to bylo prostě skvělý. A tenhle song vyšel v říjnu 2000, jo. A je to v podstatě jeden z nejznámějších songů z přelomu milénia. Okamžitě debutoval na prvním místě v hitparádách v Kanadě, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku i na Novém Zélandu. A jo, je to ten typ té balady, který kluci prostě umějí. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Právě teď do vašich uší.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Give me a T.
3: T.
2: Give me a I.
3: I.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.

0: Předělávka z roku 97, Entrance a Disco v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Původní song je mimochodem z roku 1979, jo, ale právě Entrance tenhle song vzal, no, překlopili ho do tehdy velmi trendy Eurodanceu a proto ten song je takhle extrémně chytlavý. Taky jste si to zpívali, co? Mně je to úplně jasný. No a věřím, že zpívat si a možná se i vrtět budete i u dalšího songu. Máme tady dnešní oslavenkyni Jennifer Lopez. Tam je nutno říct, že J.Lo, prosím vás, dneska slaví 57 let, jo? A pak se běžte podívat na její fotky. Já to nechápu, je to neskutečný, ta baba je úplně neuvěřitelná, fascinující, wow, jakože wow. No, dneska slaví, tak mi přejem, ať takhle vypadá minimálně dalších 57 let. A ať jí to tak stejně báječně zpívá. Další srdcovka Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

0: Legendární skupina Queen, legendární single The Miracle na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song reflektuje touhu po světovém míru a obdiv k přírodním i lidským divům světa. Což ještě k tomu v kontextu s tehdejším tajeným zdravotním stavem Freddieho Mercuryho je mimořádně emotivní záležitost. Neskutečně, co tyhle chlapci dokázali. Klobouk dolů. No a jak jsem zmínila, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ještě nás čeká ta vaše. Je to tak. Takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pojďte se odbrzdit. Napište na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy. No a hlavně, proč je to srdcovka? To je totiž to zásadní. Proč zrovna tenhle song vám vždycky vyskočí v hlavě? Zvedne náladu nebo vás přenese někam v čase, prostoru? Proč je to právě vaše srdcovka? Napište mi, jednu z nich si už za chvilku dáme. Do té doby nás čekají Offenbach, Norma Jean Martin nebo Alex Warren.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a jeho Ordinary v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala SMSku od Zlaty. Ta píše, já bych si nechala zahrát Saš La Primavera. V 98. roce jsem se zúčastnila Miss Aerobic. A tu nám tam hráli na uvítanou. Už je to pěkný pátek, co jsme s Olgou Šípkovou cvičili. Ráda na to vzpomínám a když jí hrajou, musím nastoupit. Takže, Zlato, nástup, no a vy všichni taky. Pojďte se trošku připátku rozcvičit. Saš La Primavera.

Baby Goodbye, to je ale Farben v éteru Hit Radio. No prosím vás, dneska je to o vás. Dneska je totiž mezinárodní den takzvané self-care. Je to o tom dělat věci, které vám dělají dobře, jo? A je to úplně jedno, co to bude. Někdo si dá večer bublinkovou koupel, někdo odloží telefon, někdo si bude číst, jo? Je úplně jedno, co to pro vás znamená, ale dneska byste to měli dělat. Jestli potřebujete klid, dopřejte si klid. Jestli potřebujete vidět jiný lidi, vidíte jiný lidi. Jo, občas prostě je potřeba si ten den fakt na to vyhradit, protože v běžném schonu je to náročné. Takže dneska je oficiálně povoleno neodpovídat na zprávy, objednat si jídlo domů, jo, nevařit v pohodě a nedělat vůbec nic. A nikdo vás za to nesmí soudit. Tak si to dneska užijte. Ten nejlepší soundtrack k tomu samozřejmě doručíme. David Guetta, tedy Swims nebo Avril Lavigne už za malou chvíli.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: When I was

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hitrádiu těsně před 13. Za chvilku hodiny nebo Marshmallow, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu se stále výrazně zdržíte mezi Zličínem a sjezdem na Ořech, a to zhruba 15 minut. Kolony jsou i na magistrále ve Vilznově ulici v obou směrech a na Nuseláku směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Záchranné stanice po celé republice letos čelí velkému náporu. Od začátku roku přijali výrazně více zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než ve stejném období loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
6: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
1: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Evropská komise předběžně shledala, že TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Čínská sociální síť prý nedostatečně chrání děti v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta. Na mistrovství světa ve vodním slalomu se dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Pokusí se navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal světovým šampionem na kajaku. A teď ještě něco z regionu. Magistrála u pražského hlavního nádraží se změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zúží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také oživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: 23 až 25 stupňů Celsia, to jsou nejvyšší teploty pro tento den. Obloha nad Prahou má být skoro jasná až polojasná, přechodně až oblačná.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. Za chvilku si dáme ještě jednu soutěž. No a k tomu ty nejlepší hity. 13. hodinu odstartuje Amy McDonald a song This is the Life. Tak si to užijte.

Marshmallow a Jonas Brothers, posloucháte Hit Radio. No už za pár dní v pondělí dorazí na Disney Plus nový seriál Posedlost. Je to tak, thriller, kde věřím, že budete napnutý každý díl. Jo, navíc klasika, vyjdou tři díly, pak se bude čekat. Ani to umí s náma. No a aby to bylo celého dost příjemnější, tak ještě tady mám jedno roční předplatné na Disney Plus pro někoho z vás. Jo. A jak už z celého tohoto týdne víte, tak jediný, co musíte udělat, je zapojit se do diskuze. No a dneska jsem hodně zvědavá, s čím přijdete, protože zajímá mě, jak poznáte, že někdo lže. A ideálně někdo konkrétní, protože ano, každý z nás má nějaký ten svůj tik. Něco, co začneme dělat, když lžeme. Jo, někdo začne třeba uklízet, někdo řekne upřímně, jakože to myslí všechno strašně upřímně, jo, někdo vás najednou začne jinak oslovovat třeba. Tak jak u někoho ze svého okolí, přítele, dítěte, poznáte okamžitě a přesně, že vám lže? Napište mi na 777 937 777 a jeden z vás získá roční předplatné na Disney+.

0: One Republic, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne a někdo ho bude mít ještě krásnější. Díky moc za všechny zprávy. Já jsem to říkala už včera, vy byste všichni měli být normálně policajti. Jo, takhle dobrý skenery to nikdo nemá. Jste skvělí. Ptala jsem se na to, jak u někoho poznáte, že vám lže. Ideálně u někoho konkrétního. No a nakonec jsem vybrala zprávu od Dominika. Dámy a pánové, to je tak, když máte svoje děti jako svoje kopie. Dominik píše, když mi lže dcera, tak to poznám podle toho, že jí cukají koutky. Mám to totiž stejně. To je tak, když prostě víte, jak vypadáte vy, když lžete. A ono se to takhle hezky propíše do vašich malých kopií. Takže Dominikovi gratuluju. Věřím, že se s dcerou budou dívat společně na Disney Plus a pak budou paní domů lhát o tom, že nekoukali tak strašně dlouho, až jim z toho budou cukat koutky. Díky moc, že jste se zapojili a slibuju, že si pro vás zase něco připravíme. Pro všechny, tu mám další hity. Skvělá Sabrina Carpenter nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

Neil Diamond a Two Friends, posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne, pátek, půl druhý, možná už si nenápadně balíte věci, ale ještě pojďme udělat jednu dobrou věc pro vaše vztahy v práci, jo? Taky si trošku zvednout dopamin, protože už víme, že třeba posílat zvířátka kamarádům, jako videa zvířátek samozřejmě, ne, že jim pošlete živou beberku, ale posílat obrázky kamarádům je skvělý, pomáhá to oběma stranám, jo? No a pozor, dokonce je tady studie, která tvrdí, že posílání memů svýmu šéfovi zvyšuje právě dopamin a taky to zlepšuje vztahy v práci. Tak, pojďme to zkusit, jo? Jako za pokus nic nedáte. Pošlete mu nějaký hodně vtipný memíčko, nějaký, který máte uložený třeba i dlouho, jo? Klidně nějakou úplnou blbost, jak kočička s hrnkem kafe v ruce říká, haha, páteček je tu. No, uvidíte. No, buď se zasměje, všechno bude fajn. Když se nezasměje, tak nemá smysl pro humor a vy možná nebudete moc jít z práce dřív, ale za pokus to stálo, ne? A k tomu posílání memíčku, co teď budete dělat, já posílám další hity. Za chvíli Adele a teď už Krištof a Šňůry.

asi prostě nejlepší bondovka. Adele a Skyfall na Hit Radio, krásné odpoledne. No a pozor, konečně nějaký dobrý zprávy. A to konkrétně od vinařů. Hrozny už jsou totiž zralé. Jo. Letos nám to příroda celý dost jako posouvá, jo. A týká se to právě i nového vína. Údajně ho do sebe budeme moct nalejt o dobrý 3 týdny dřív, což je super. Je to super. Vidím všechny, jak kejvou. Ano, je to tak. Na burčák se dokonce můžeme těšit už příští týden. To je šílený. Ta doba je strašně zrychlená, prosím vás. Ale co je jako naprosto zásadní, je to, že vinaři se shodují už teďkon, že to oteplení moravskému vínu jenom prospělo. To je logický, že jo, ve Španělsku je vždycky trošku teplejš, v Itálii a tak, jo. No a lahve s ročníkem 2026 by tak měly patřit mezi ty nejlepší za poslední roky. Takže jestli se vám teď zbíhají sliny, tak naprosto správně. A na co zas jinýho myslet v pátek, než na víno, že jo? Rosé a Bruno Mars už za malou chvíli.

9,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Evanescence nebo Cyril, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dlouhé zdržení máme hlášené na městském okruhu směrem od Troji v Davidském a Strahovském tunelu a stále taky na pražském okruhu směrem na D1 mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, a to kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Představitelé Unie se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie sociálních služeb odmítá, že by zákon porušila. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Podle obžaloby měla žena doma množírnu, zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí zemřelo. Žena vinu od počátku odmítá. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem nového týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se pak může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale nutné takto vzdálené předpovědi stále brát s rezervou. A teď ještě něco z regionu. Tuto sobotu a neděli proběhne v Zoo Praha víkend hmyzožravců. Kromě tematických krmení zvířat nabídne návštěvníkům i ochutnávky hmyzích specialit, komentované přípravy pokrmů nebo ukázky farmově chovaného hmyzu. Chybět nebude ani soutěžní stanoviště pro děti. Více k programu najdete na webu zoopraha.cz.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: V noci i zítra přes den má být v Praze jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů, nejvyšší denní 27 až 29.
6: Hezké odpoledne, 2 minuty po 14. a co víc, 5 měsíců do Vánoc, ale dárky pro vás máme už teď, už za chvíli. Ano, čeká nás první páteční kolo. No ale ještě předtím. Evanescence, a Bring Me to Life.

0: Teenage Life, Evanescence, právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a pro někoho ještě krásnější.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Hej jo. Je to tu, dneska první soutěžní kolo. Možnost nabít si tankkartu Easy až na 10 000 korun. Společně s Orlen totiž pro vás máme tuhle jedinečnou příležitost. Jo, pozor, princip velice jednoduchý. Dostanete 10 otázek. Každá odpověď je číslice od 1 do 10 a neopakuje se, takže vlastně je hrozně jednoduchý. No a za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě Easy. To zní skvělý, co? Je to tak. Benzín, letní občerstvení na cesty ve Stop Café, prostě dokonalá věc, kor takhle v létě. Takže jestli si chcete zahrát, tak teď pište na 777-937-777. Chci soutěžit a jeden z vás se už za chvilku vydá na tuhle dokonalou cestu za 10 000. Pište, chci soutěžit. Za chvilku půjdeme společně na to 10 otázek a možnost vyhrát 10 tisíc na tankkartu Easy. Teď už ale další hity. Tohle je Cyril a Stumbling In.

0: Gustavo Lima a balada. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Jdeme jednomu z vás nabít tank kartu Easy. Soutěžíme společně s Orlen. A ano, na telefonu je první dnešní soutěžící a první soutěžící celé dokonalé desítky. Moňa, Moňo, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: No, dobře, už je pátek, zaplať pambu.
0: Moňo, jsi nervózní?
2: Tak trošku jsem, tak uvidíme, kam sahají moje znalosti. No, hele, nevím vůbec, co, jaký budou otázky. Už jsem teda soutěžila kdysi, ale to byla rychlá pětka, tam to bylo easy, no, takže...
0: Hele, já věřím, že tohle bude easy taky. Nebude to tak rychlý, akorát těch otázek bude dvakrát tolik, no.
2: No, tak právě.
0: Hele, 10 otázek. Odpovědi jsou číslovky od 1 do 10, jo, neopakujou se. To je úplná pohoda, úplná pohoda. Mm-hmm. Jseš na to ready?
2: No, snad jo.
0: Tak Moňo, nádech, výdech, jdeme na to. Kolik členů měla nejslavnější sestava kapely The Beatles?
2: 4.
0: No jasně. Kolik lupičů se v prvním filmu Sám doma snaží vykrást dům McAllisterových?
2: 2.
0: Ano. Kolik trpaslíků bydlelo se Sněhurkou?
2: 7.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Kolik hlavních kamarádů tvoří ústřední partu v seriálu Přátelé?
2: 6.
0: Ano, výborně, pátá otázka. Kolik kruhů najdeme na olympijském symbolu?
2: 5.
0: No ano, výborně, šestá otázka. Kolik filmů má hlavní série o Harrym Potterovi?
2: 6.
0: Bohužel, ne. Bohužel. Nevadí, jdeme dál. Kolik životů má podle známého rčení kočka?
2: 7. 9.
0: Nevadí. Osmá otázka. Z kolika disciplín se skládá atletický desetiboj?
2: No, z 10.
0: No jasně. Kolik prstenů vládne všem ostatním prstenům v Pánovi prstenů?
2: 1.
0: No ano. No a poslední otázka. Jaké číslo se skrývá ve slově bratři?
2: 3.
0: Tak Boňo! Tankarta Easy nabitá na 8 000.
2: Super.
0: Jako bála se z toho podle mě zbytečně. Teď to byla čistá jízda skoro.
2: No skoro jo, zase zaváhala u těch životů. No ještě něco tam byla, už nevím teda.
0: No ten Harry Potter, no. Ten.
2: Jo, já to jako moc nesledovala, no. Já nevím, kolik jich bylo, 8?
0: 8. 8. No, a kočka má 9 životů, no.
2: No, 9, no.
0: Hele, ale vůbec to nevadí.
2: I tak dobrý.
0: Tankarta Easy nabitá na 8 tisíc, ty si můžeš na Orlando jet natankovat, dát si tam něco dobroučkýho, no prostě ideální tip na letní výlet. Jo?
2: Tak to je super, děkuju.
0: Moni, nemáš vůbec zač. Děkuju, že jsi tady se mnou dala to úplně první kolo. Můžeš posluchačům potvrdit, že to stojí za to?
2: Ano, stojí to. Není to těžký, jo.
0: Fantastický, Moni, měj se krásně, hezký
2: taky.
0: Víkend. Ahoj.
2: Taky, naschle, ahoj.
0: No vidíte, úplná pohodička. Další kolo, příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Michal Šulta, Rehab, Waterfall na Hit Rádiu. Přeju vám krásný pátek. Doufám, že máte úsměv od ucha k uchu a ideálně jste na cestě z práce. Ten nejlepší páteční soundtrack si k tomu dáváme společně. Hunter X nebo Pitbull už za malou chvíli.
1: Český uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Chris Brown v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Jestli plánujete dovolenou, kašlete na to. Ne, nemá to smysl, nejezděte, fakt ne. Podle čerstvé zprávy si totiž na dovolené opravdu odpočine jeden člověk ze tří. O, tak když počítám tříčlenou rodinu, tak to bude tatínek, ne? Pravděpodobně, dávalo by to smysl. Taky se navíc ukazuje, což teda mně přijde úplně šílen, že jak žijeme v takový hodně jako divoký době, jo, tak dva týdny jsou na odpočinek málo. Pokud se chcete dát jako dohromady na dovolený, tak máte vypadnout na tři týdny. Jako hele, v teoretický rovině, to je dokonalý, jo, tři týdny, nic prostě, ležet, drinky, na pláži, pohoda. Představte si ale, že před kolegy nebo svým šéfem v práci naznačíte, že někam jedete na celý tři týdny. To byste možná strávili na jibce ty tři týdny, co? No nic, radši buďte s námi, jo, protože třeba dneska večer v 18.00 opět to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako tady Duran Duran.

0: nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Napadlo vás někdy, co se asi stane, když se v jedné místnosti na 3 hodiny denně sejde Vincent Navrátil, Dominik Vršanský, Andrejka Bezděková, já nemám tušení.
2: Já tak trošku tuším, no bude to krásný, zábavný, milý, už jsem říkal krásný.
3: Buďte u toho s námi, ať vám nic neuteče.
1: Řekne krásný a hned je u toho.
0: Hit Radio City.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

posloucháte Hit Radio, za námi Lenny, krásné odpoledne všem. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Příští týden už se na vás těší klasicky Jirka Pelnář, přesně ve 12 v pondělí. Mějte se hezky, užijte si krásný víkend. Pokud vyrážíte dneska večer někam ven, tak opatrně, jo? Nepřežeňte to, ať ta sobota nebolí příliš. Mějte se moc hezky, krásný pátek a

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu zůstává dlouhé zdržení mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. Počítejte až s půl hodinou navíc. Kolem 10 minut naberete na dálnici D5 před Prahou. Kolona je od 8. kilometru. Pomalý je příjezd do Prahy i směrem od Ústí nad Labem. Kolona je na D8 od 3. kilometru a končí na sjezdu do Kbelské ulice. V Liberecké ulici se zdržíte směrem na D8. S kolonami počítejte taky na magistrále ve Vilznově ulici v obou směrech a na Nuselském mostě směrem do centra a v Radlické ulici je kolona od Jinonic na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: No ano, v Albert...

0: pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem by měla začít přibližně v roce 2032, potrvá 12 let. V současnosti se připravuje dokumentace a také pokračují geologické průzkumy. Stavba je jedním z nejrozsáhlejších dopravních projektů v Česku. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní. Na síti X to uvedla armáda. Vrtulník Venom se zřítil během přistání včera popoledni. Jedna vojákyně nehodu nepřežila. Většina nových pravidel uplatněných na uplynulém fotbalovém mistrovství světa se už od začátku nové sezony promítne i do České ligy. Videorozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali.
1: City Extra.
3: Národní zemědělské muzeum v Praze zve na novou výstavu, která se věnuje psům. Ukazuje psa jako pomocníka při chovu stád. Více řekne kurátorka Zdeňka Nezmeškalová.
4: Na výstavě ukazujeme tři typy psů. Jsou to pastevečtí psy, pro které bylo primární střežit ta stáda, zejména před velkými šelmami, ale třeba i před zloději. Pak to jsou psy ovčáčtí, kteří pomáhají tomu člověku schraňovat ta stáda, rozdělovat. A pak tady jsou honáčtí psy, kteří v současné době nejsou tak využívaní, takový trošku ostřejší pes, který si dokázal poradit třeba s nějakým paličatějším zvířetem.
3: Výstava je k vidění ode dneška až do 10. ledna.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Zítra čekáme v Praze jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů, v neděli pak naměříme až 31, odpoledne a večer se místy objeví přehánky.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: 3 hodiny, 2 minuty k tomu, posloucháte odpoledne na Hit Rádiu City. Dneska ne Dominik a Vincent, ale spíš Dominik a Dominik. Dominiku Šmauzi, děkuji za zprávy.
3: Rádo se stalo.
6: A my všichni děkujeme. Taky Dominik, mám takovej jako dotaz, kam máš něco dneska odpoledne? Děláš něco následující 3 hodiny?
3: Budu pořád dělat ty zprávy.
6: Pořád? Mm. A vy máte něco odpoledne? No tak prosím, ať to je to cokoliv a odpověď zněla jakkoliv, my se postaráme o soundtrack.
1: Hit Radio City.
6: Dneska to míří na slapy. Proč?
3: Podívejte se ven, krásně ne.

Italský klenot, 15 hodin 10 minut a Damiano David. A vy posloucháte při pátku Hit Radio City. Pamatujete, včera jsme tady probrali alkohol za volantem. Taky alkohol za řídítky, ale teď alkohol na vodě. Věděli jste, že na českých vodních cestách platí pro vůdce motorových plavidel taky nulová tolerance alkoholu? Nula! 0,0,0! To znamená, že za kormidlo motorového člunu, housebotu nebo vodního skutru vždy s nulkou. No a potom tady jsou ty výjimky samozřejmě. Do 0,5, tedy půl promile. Kánoe, kajak, paddleboard nebo pramice bez motoru. Já vím, na tohle vy slyšíte, ale hele, platí to vždycky pouze na uvedeném úseku vodní cesty a při splnění všech podmínek stanovených zákonem. Což bude asi, nevím, že máte mít dost na zapitko u toho alkoholu, plný žaludek mastného jídla. No, jak ještě myslí, to na uvedeném úseku, hele, je to nějak označený? Jak vlastně poznáme, když jsme na vodě, že je to označený úsek? Neví to někdo z vás vodáků, kdo vyráží pravidelně na vodu, jak je označený ten úsek, kdy můžete mít půl promile? 777 937 777. Napište, dejte vědět, vodáci. A teď ahoj, Petr Bič Project. Hezké odpoledne.

Benson Boone, posloucháte Hit Radio City. 15 hodin, 18 minut k tomu. Doufám, že už jste na cestě z práce. Zdraví vás Dominik a ptal jsem se vás před chvílí, nevíte, jaký jsou pravidla, jak jsou označený ty řeky, kde se může nadýchat 0,5 promile alkoholu? Protože motorový čluny, vozidla, tam je to 0,0, to je jasný. Ale co se týče takového toho vodáckého popíjení? No a dozvěděl jsem se odpověď, mám tady reakci od Milana. Na Vltavě kolem Krumlova má 0,5 lidí 2 a více promile. LOL. Je to možný, ale taky jsme zjistili, že žádná pivní značka neexistuje. Zkrátka se to týká opilých řek jako Sázava, Lužnice, Berounka, Otava, Horní Vltava, Horního, nad Budějovicemi. Tam do půl. Ale do půl doma.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hozier na Hit Radio City. Hezké odpoledne. Přátelé, nekoukejte na hodiny. 15:30 tam teď padla. Ale nám rozhodně nepadla. I když, pokud v práci jo a míříte někam za svými víkendovými plány, máte to jako můj táta. A neříkám to náhodou, protože mi od něj přišla zpráva. Ahoj, jedeme Prahou na koncert. Posloucháme. Pozdrav nás. No tak, přátelé, mám vás pozdravit. Takhle, abych asi ostatních 10 000 posluchačů uvedl do kontextu. Můj táta hraje Iron Maiden Revival Moravia. Právě míří na další hraní a já je zdravím. Stejně jako vás na cestě za svými víkendovými plány. Hele, pokud nemáte rádi metal, za prvé, kluci dobře dojeďte, držíme palce Iron Maiden Moravia, podívejte se. A za druhý, Maiden ne. Život prostě občas není fér. Ale tohle jo, na Hit Radio City. A proč o tom mluvím? Protože pokáč nebude jenom v éteru Hit Radio City, ale taky na City Pikniku. Co děláte 30. července? Ano, je to už příští týden, ve čtvrtek. My se na vás těšíme v parku na Parukářce s dalším City Piknikem. Bude tam pokáč, Jasmin, taky Komikaze, no a Lollipops pro ty nejmenší. Určitě doražte, otvíráme už ve 4 hodiny. Vemte celou rodinu. Od batola po dědečky, po babičky, 30. července City Picnic na Parukářce. No ten City Picnic. Headway na Hit Radio City. Hezké odpoledne.

0: DJO, posloucháte Hit Radio City, s vámi Dominik. Máme 15 hodin, k tomu 38 minut. A co poslední dobou Pražáci hodně na sítích řeší, tedy my, jízda na Petřín. Je kilo hodně nebo ne? Já nevím, co myslíte? Lidé debatují o nové ceně právě jednorázové jízdenky po zprovoznění zrekonstruované trati nejznámější pražské lanovky. No a má stát nově 100 korun. Na sítích jsou nejrůznější názory. Někdo anonym píše: naprosto v pořádku. A i ten turista, pokud není hloupej a bude to samozřejmě vědět, koupí si celodenní jízdenku za 150. A proti lince Airport AE je navíc toto za půlku. Navíc se zážitkem. No tak díky na ty. Díky. Hele, debatovat, jestli je kilo moc nebo ne za cestu na Petřín, můžem. Ale vzpomeňte si na to, až o půl druhý v noci budete objednávat Bolta, jo? Podívejte se na ty peníze.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Hrající varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Reklamy byly dlouhé?
3: No jo,
2: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

Milé dámy, mezi vámi si právě teď u Imagine Dragons představovali frontmana bez trička. Kolikrát je bez slušných kalhot, pane bože, posloucháte Hit Radio City. Za chvilku je tady 16:00, krásný pátek mimochodem. Dívám se na zprávy, co má pro vás Dominik. 2028 zní odpověď. Dokončí to, představte si, v roce 2028, no konečně. Jo, vy nevíte co? No tak to si musíte počkat. Teď vidím každýho pražského obyvatele, jak vzpomíná, nebo spíše přemýšlí nad těmi místy, které se kolem něj spravují a doufá, že 2028 už to budou mít konečně hotový. Musíte počkat, protože do celý ještě stihnem pár hitů. Indila nebo Spin Doctors. Hezké odpoledne. 15:51.

0: Kdo si zahrál společně se Spin Doctors na palubovku svýho auta? Absolutně chápu. Nejspíš by vás mezi sebe vzali. Posloucháte Hit Radio City, snad nemáte airbagy, pokud jste bubnovali do svý palubky, ale teď se podíváme na cesty, ať dojedete taky v pohodě.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolona zhruba na půl hodiny zůstává na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. V opačném směru se na okruhu zdržíte zhruba 10 minut mezi sjezdem na Lochkov a sjezdem na Ořech. Pomalý je příjezd do Prahy od Ústí nad Labem. Kolona je na D8 zhruba od 3. kilometru a končí u sjezdu do Kbelské ulice. V Liberecké ulici se stále zdržíte při cestě směrem na D8. S kolonami počítejte i na magistrále ve Vilznově ulici v obou směrech, na Nuselském mostě směrem do centra. Na jižní spojce se zdržíte od Krče k Barandovskému mostu, taky za Záběhlicemi směrem na Černý most a v Radlické ulici je výrazné zdržení směrem od Jinonic na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: To byl Dominik Šmaus, moc díky. Tak hlavně, že toho teď v pátek odpoledne není moc.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Magistrála u pražského hlavního nádraží se změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zuží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také uživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028. V Praze 4 budou v podzemních komunálních volbách společně kandidovat STAN, Zelení, Praha sobě a Lidovci. Lídrem je bývalý starosta městské části Petr Štěpánek. Mezi hlavní témata stran patří řešení situace kolem radnice Prahy 4, zlepšení prostředí pro život v městské části nebo lepší komunikace s obyvateli. Srí Lanka se letos potýká s nejhorší epidemií horečky dengue za posledních téměř 10 let. Od začátku roku už na tuto tropickou nemoc zemřelo 56 lidí a onemocnělo více než 77 tisíc dalších. Více než čtvrtina případů byla hlášena od začátku července.
1: City Extra.
3: Karlínské náměstí ožije v neděli akcí Zažij piknik v Karlíně. Těšit se můžete třeba na grilované speciality, ústřice, čersté ovoce, osvěžující letní drinky i vína. A na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích bude možné rovněž v neděli ochutnat moderní i nemoderní gastronomii na Street Food Festivalu. Kromě jídla bude v nabídce víno, pivo z malých pivovarů nebo i výběrová káva.
4: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Zítra v Praze čekáme jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů, neděle pak přinese až 31, ráno bude jasno až polojasno, postupně oblačno až zataženo a odpoledne a večer se místy objeví přehánky.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
5: 4 hodiny a k tomu přidejte 3 minuty. Je tady Dominik, jeden Dominik taky dočetl zprávy. Paradoxně, já bych dokázal oběma směry vykličkovat, ale parádně nám s vámi logicky je, i když teď jsme se s Dominikem shodli, že v tuhle hodinu je ta doprava nejšílenější, že jo?
6: Bývá to tak, no.
5: A hlavně stojí vždycky to stejné místo.
6: Ve většině případů, jo.
5: Každopádně všechno sledujeme, jsme tady pro vás, i co se hitů týče. A co se týče počasí, taky jsme slyšeli, kdo říkal, že bude horko, co? Kdo říkal, že budou tropy? Kde to říkali? Vlastně všude, no.
1: Hit Radio City.
5: V tom jsme ojedinění. Tenhle vstup mi nejdou slova. V tom jsme jedineční, to je ono.

0: Your husband is coming.
1: Tohle je Ray na Hit Radio City, 16 hodin a 10 minut. S vámi Dominik. A jen tak bokem, všichni jsme v háji, jo? Co se stalo? Proč jsme všichni v háji? Prý na net unikla komunikace. 80% lidí na Instagramu. Očekávám v příštích měsících rekordní rozvodovost. Takový srdíčko na story nám dalo jakoby nenucený způsob, jak začít konverzaci s kýmkoliv. Nebudem si nic nalhávat, kdo jede v autě v páru, jo? Oči řeknou vše. Nenuceně pošlete takový srdíčko na storyčko komukoli. Vlastně jenom vyplodíte třeba i komentář, pár slov. Ty slova jste samozřejmě vybírali hodiny. Nevím teda, kde jsou ty kompletní dokumenty, které utekly na Instagram, nebo kde, ne na Instagram, ale na sociální sítě, ale třeba se to dozvíte. Dozvíme, až přijdeme domů. Dneska to bude dlouhý vysílání. Protože hity, ty nestádnou. Je úplně jedno, co děláš v pátek odpoledne, když máš kolem sebe svý kámoše.

0: 16 hodin 17 minut. Vy posloucháte Hit Radio City. Tohle je Tiesto. Já Dominik. A víte, co dělají mladí právě v tuto chvíli? Hulí! Jojo, kafe v kanclu už prý nestačí. Gen Z se musí nakopávat jinak. Aspoň to tvrdí průzkum, podle kterého každý pátý mladý kouří marihuanu přímo na pracovišti, v kanceláři, jako reakci na stres z pracovního tlaku. Akorát potom si zadělává ještě na víc tlaku. Předchozí generace se klepala po 7. espresu. Jo, to dobře známe, proto jsem přestal pít kafe. A měli jsme náběh na infarkt. Oni jsou vysmátí v klidu. Akorát teda ten moment, když vám šéf třeba zadává úkol, vy přemýšlíte, jestli mluvíte česky, nebo už jste moc hulení, nevím. Prostě jste nepoužitelní. Ano, tužíte správně při pohledu na hodiny. Pište na číslo 777 937 777. Jsem nepoužitelný. Celý tento týden hrajeme o celorodinnou vstupenku do pražský zoo. Rekordní čas je nějakých 36-37, budete muset být hodně rychlí. Ještě jednou opakuji číslo 777 937 777. Pište!
1: Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Chcete vstupenku do pražský zoo? Pište, jsem nepoužitelný na 777-937-777. Za chvilku budeme hrát, vezmu vás do vysílání a mám 10 otázek, na který musíte odpovídat špatně. Tak pište!

0: Tahle zpěvačka nás očarovala všechny. Houdini a Dua Lipa. Fakt netuším, čím to je. Vůbec. Krásný pátek přejem. Někdo míří cestu domů, jede z práce a někdo v ní je. No, tak to je dnešní adep.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Takhle při pátku jednoduchý být nepoužitelný, ale Jarda, ten chudák volá ještě z práce, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Můžeš prozradit, co děláš?
2: Nákupčího pro jednu firmu.
0: Ale jasně, odskočil jsi ale ven, teď máme 10 otázek před sebou, odpovíš 10krát špatně, z Plzně, tam máte taky zoo, že jo?
2: Tak je tady zoologická, to jsem tam asi 5krát už, že?
0: No ale tak ještě s celou rodinkou dáš tu pražskou. Jsi ready?
2: Jasný, jsem.
0: Tak pojď. Musíš být co nejrychlejší. 10 otázek, chci slyšet 10 špatných odpovědí. Ani jedna se nesmí opakovat. Začínáme za 3, 2, 1, teď. Kolik víkendů nám zbývá do konce července?
2: 6.
0: Jak dělá bobr?
2: B.
0: Kolik minut je jedna hokejová třetina?
2: 7.
0: Zabroukej polskou hymnu.
2: Kde domov můj?
0: Kde bude mít Marek Ztracený svůj největší koncert?
2: Antarktida.
0: Kolik stran má kostka?
2: 7.
0: Jak dělá 8. holub? Co patří na chlebíček? Jsem nevěděl, že to je ono.
2: Co patří na chlebíček? Želatina.
0: Jakou barvu má krokodýl?
2: Šedou.
0: Kdo zpívá hit Radioaktiv?
2: Marek Ztracený.
0: Jepá! Možná si všimnul, jak jsem poslední 2-3 otázky trnul, protože jsem počítal s tím od začátku, díky mému zakoktání, že ti odečtu rovnou 5 vteřin. Aha. Ale ani tak to nestačí. Můj čas ukazuje 37. O vteřinu to nevyšlo, sakra.
2: O vteřinu, jo, tak jo, co se dá dělat.
0: Máme tady vítězku hned z pondělí, ta má 36, no nekecám. Tak jsem... Zvládneš to, jo?
2: Jo, víš, že to zvládnu, v pohodě.
0: Nedorazili jsme tě.
2: Nedorazili, po,
0: kolik končíš?
2: V 10 večer.
0: Tak to máš dost.
2: Tak to... Ještě mám dost.
0: Tak se vrni zpátky do práce a my jsme ti přidali ještě. Tak čau.
2: Ahoj, díky, ahoj, ahoj.
0: Kamarádi, to byl Jarda a byl jsem hodně štědrý, když jsem si řekl, odeč tomu 5 vteřin. I tak to nestačilo. Vítězku máme rovnou z pondělí. Příští týden zase o něco jiného, ale ve stejný čas na stejném místě. Nepoužitelní.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Káva Širilská, když otevřete Instagram. 16 hodin 39 minut posloucháte Hit Radio City. Ale tohle je pecka. O to se s vámi musím podělit, přátelé. Skupina 120 britských milionářů právě požádala vládu, aby jim oficiálně sebrala víc peněz. Eparta. Chtějí platit větší daně. Představte si, že dobrovolně píšete finančáku, že vaše daně jsou, hele, trapně nízký. To na. Myslíte, že by do toho šli i naši bohatí kluci a holky? Že třeba kdyby přišel miliardář Andrej Babiš za premiérem Babišem, že by ho třeba přemluvil?
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

a za 5 minut je tady celá. Pokud nejste jako Jarda v nepoužitelných, který chudák takhle při pátku končí až dneska v 10 hodin a máte padla za 5 minut, tak doufám, že stihneme ty zprávy za tu dobu, protože jak vidíme, pražská doprava odpoledních až večerních hodinách nebejvá nejlepší. Co ale rozhodně stihneme? To je aspoň jeden hit. Do celý Kid Laroi a potom v hitech pokračujeme. Hezké odpoledne, Praho, a na těch cestách opatrně, prosím.

0: Někdy jen stačí kytara a krásný hlas. Kid Laroi. A taky znát Justina Biebera. 16 hodin 58 minut na Hit Radio City. Podíváme se na cesty s Dominikem Šmausem.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pomalý příjezd do Prahy od Ústí nad Labem. Kolona začíná na D8 před Zdiby a končí u sjezdu do Kbelské ulice. Na jižní spojice máme hlášené zdržení od Krče k Barandovskému mostu a taky na úrovni Záběhlic směrem na Černý most. S kolonami stále počítejte i na magistrále ve směru od D1 na Nuseláku a pak před Hlávkovým mostem. Ve směru na D1 je na magistrále kolona před Hlavním nádražím. V Radlic ulici čekejte dlouhé zdržení směrem od Jinonic na Smíchov a kolona zhruba na 15 minut vás čeká na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi Rozvadovskou spojkou a sjezdem na Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel dopoledne na Pražském hradě přijal letošní české vítězky a finalistky Wimbledonu. Poděkoval jim za to, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Kromě skvělé reprezentace si uznání podle hlavy státu zasloužilo i úžasné sportovní chování tenistek. Praha nechá vytvořit kopii plastiky Rovnováha. Původní socha, která stála u Barandovského mostu, se před týdnem zřítila. Byla v havarijním stavu. Metropole na zhotovení kopie vyčlenila z rozpočtu 13 milionů. Někteří lidé považují obnovu plastiky za plýtvání penězi. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat, když vám potravina způsobí potíže, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
5: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolest.
4: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Evropská centrální banka představila užší výběr návrhů nových eurobankovek. Vítězný návrh zvolí Rada guvernérů, vezme ale v úvahu i názory veřejnosti. Přestože naše země není součástí eurozóny, mohou se Češi do hlasování o nové podobě bankovek zapojit.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: V noci se v Praze ochladí na 12 až 9 stupňů, zítra naměříme na nejvýše 29 a čekáme jasno až polojasno.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
7: Dnes mám na jazyku samý díky, 2 minuty po 17.00. To je blbost, 17.00 a 2 minuty po, takže 17.02. Aha, Dominiku, díky tobě za zprávy.
8: Není za co.
7: Krásný víkend a to samé platí i pro vás, protože přátelé, díky, že i na další hoďku jste si vybrali naši společnost ke svým cestám.
2: Hit Rádio City.
7: Za to vám za chvilku něco prozradím. Je to tajný. Depešáci.

17 hodin 10 minut a společnost vám dělá Dominik, taky Alex Voren, posloucháte Hit Radio City. Víte, co je to? Aito? Ne, Aito. A-Y-T-O. No, prozradím, jedná se o reality show Are You The One? Znáte zkratky, u kterých nevíme, co znamenají, ale máme takovou lidskou vlastnost, v práci, před kolegy, kamarády, předstíráme, že víme přesně, o co jde. No a právě Aito, takhle se to zkracuje a já to vůbec nevěděl. Kolegové se bavili kolem mě a jo, přesně vím, o co jde, jo, vím, co myslíš. Až jsem zjistil, že jde o tu reality show. To je pro nás lidi ale signifikantní. Kolikrát v korporátu předstíráme, že víme, co nějaký slovíčko přesně znamená. Takový KPIčka třeba. Všichni vědí, že jde o nějaký cíle nebo čísla, která musíme splnit. Ale přesně, většinou nechceme podstoupit nudnou konverzaci s kolegou nebo se šéfem. Zkrátka to nechceme vědět, dotkejvem to a jdeme dál. Máte nějakou zkratku nebo termín, který běžně vaši kamarádi používají a vy přestíráte radši, abyste neabsolvovali tu dlouhou konverzaci, že víte přesně, o co jde? Napište, jaká je to zkratka. 777 937 777. A teď Lady Gaga.

0: Máme 5 hodin, k tomu skoro 20 minut, Tao Cruz na Hitradio City a s vámi stále Dominik. Kamarádi, řešili jsme společně, jestli se u vás v práci, třeba v korporátu, používají nějaký zkratky a vy jim prostě nerozumíte. Jenomže předstíráte, že jo. Mám tady zprávu od Tondy, který napsal: zdravím do studia, u nás v týmu pořád někdo řeší B2B nebo B2C. Já v tom mám takovej guláš, že když šéf řekne, zaměříme se na B2B, kývám a v duchu si hodím minci, jestli prodáváme firmám nebo lidem. Doteď se bojím zeptat. Hele, kdyby mě šéf řekl, že jdeme na B2B, já myslím, že mě zve na masáž, takže v pohodě.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Rádio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: vámi Dominik, posloucháte Hit Radio City a taky
1: Benassi Bros. Mám pro vás akci za všechny prachy. Na City tuhle akci totiž milujeme, takže budete taky. Od 12. do 31. srpna se do pražských letenských sadů vrací letní letná festival nového, ne fotbalu. Vy neznáte letní letnou, cirkusů a divadla. A není to cirkus, kde čekáte slona, cukrovou vatu, podobné věci. Tohle je cirkus, kde dospělý člověk zjistí, co všechno umí lidský tělo. Tu energii, co mají fanoušci na letní kolikrát. Hele, tak tu mají tihle borci. A dámy taky. Mnohonásobně větší. Určitě doražte letní letná 12. až 31. srpna letenské sady. Vezměte rodinu a přijďte se podívat, jak vypadá léto, když se přestane držet při zemi. Nebo na zemi?

0: tohle máme v hlavě. Ryeb a zdraví vás Dominik. Dneska jsme si řekli, jak je to na vodě s alkoholem. Ne, jestli vám sedne na té vodě alkohol, ale jestli je to vůbec legální. Zkrátka, existují motorová vozidla, čluny a tak dále, kde nesmíte nadýchat nic. 0,0. To jsem zjistil díky vám a taky, že existují řeky, takzvané turistické, kde můžete nadýchat 0,5. Ale ne s motorovým vozidlem. Pouze, pokud budete asi na kánoji, pedalboardu, no cokoliv, co plave a nemá to motor. A jaké že jsou ty turistické řeky? No tak ty mám taky. Seznam opilých řek je Sázava, Lužnice, Berounka, Otava a Horní Vltava nad Budějovicemi. Pokud začnete kalit na náplavce, možná vás to tam doveze.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: zní Coldplay a tedy i vaše páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio City a za chvilku je tady
1: nejlepší
0: šestá.
1: Dopravní servis z Prahy a okolí kolem 10 minut se zdržíte na pražském okruhu od D5 ke sjezdu na Ořech. Pětiminutové kolony čekejte ve Vilznově ulici v obou směrech a zdržení hlásíte i před Prahou směrem od Ústí nad Labem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Na čem se alkohol toleruje a na čem ne. No ale kdy budeme pokračovat, to vím přesně. Mám to napsaný v srdci a doufám, že vy u toho odpoledne budete. Zase v pondělí od 3. Čau!
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolem 10 minut se zdržíte na pražském okruhu od D5 ke sjezdu na Ořech, 5minutové kolony čekejte ve Vilznově ulici v obou směrech a zdržení hlásíte i před Prahou směrem od Ústí nad Labem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyhořelá výšková budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat už do 6 týdnů. Kriminalisté z Pardubického kraje řeší případ mladíka, který pomocí AI vytvořil nahou fotku své známé. Obrázek měl poté rozeslat dalším lidem. Letos se jedná o šestý podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin. Hrozí za to až 5 let vězení. V Uherském Hradišti dneska začíná letní filmová škola. Festival, na který každoročně míří tisíce lidí, potrvá do čtvrtka. Kromě projekcí snímků nabízí koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Tenistka Tereza Valentová na turnaji WTA v Praze postoupila do semifinále. V českém derby porazila obhájkyni titulu Marii Bouzkovou 2-1 na sety. Naopak Sára Bejlek ve čtvrtfinále podlehla 0-2 Rakušance Lili Tager. Teď proti sobě hrají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: V noci i zítra přes den by nad Českem mělo být jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5, sobotní maxima 24 až 29.
6: Krásný dobrý večer s vámi už Lea, tak trošku nečekaně, dáme si takovou prodlouženou jízdu, budeme spolu usínat, zítra spolu budeme vstávat. Každopádně 80-ky, 90-ky, milénium, Madonna letí za vámi právě teď. Tak hezký pátek!

chutná pátek šéteru Hit Rádia, 11 minutek po 18. hodině. Elton John, I don't wanna go on with you like that. Milujem tenhle song. Tak co, jak se máte, co děláte? Napište mi to na 777-937-777. Já jsem tady taková samotinka ve studiu, ale mám tady vás. Tak mi dejte vědět, co děláte, jak se máte, jaký máte třeba plány na víkend. Dneska spolu budeme usínat, zítra spolu budeme vstávat celou sobotu a neděli. S vámi Lea Děnděši, tak já doufám, že se máte báječně, protože před námi je to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Což jsou hity, které vy, naši posluchači, milujete. Já je teda zbožňuju, protože já říkám, zasekla jsem se v 90. jsem 85. ročník a prostě nesmrtelná hudba. Jinak tomu nebude ani teď, protože si dáme takovou romantiku. Ale co to bude? Se nechte překvapit. No a potom bude slečna, dívka, žena Stacey Orico s hitem Stuck, který já jsem zbožňovala. Tenkrát byla i taková ta hudební hitparáda ESO. Byla to píseň, která ovládala ty hudební žebříčky světových hitparád na prvních místech. Tak to si dáme za moment, ale teď už. Slibovaná romantika. Dámy a pánové, pokud máte někdo dneska takový romantický večer, tak tohle je od nás pro vás Bryan Adams. Everything I do. Hezký večer.

0: 18 hodin 19 minut, aktuální čas, hezký dobrý večer. Jdeme na vaše SMSky, ahoj Leonko, jsem na odpolední do 21. hodiny a pak budeme spolu i na ráno. Máme se dobře, příští týden dovolená posluchačka Raduš. Radunko, zdravíme, taky nám píše Marila. Ahoj Leonko, tak já se dnes těším na večer sama pro sebe, proseko, dobrůdky a nějaký film. Zítra ráno se opět těším na tvůj hlas, hezký pátek všem, Marila. Marilko moje, tak já myslím, že tohle je značka ideál. Miluju večery sama pro sebe a nejen večery. Taky nám tady píše Ivče. Ahoj Leonko, my se chystáme na týdenní dovolenou na Vranovské přehradě, takže balíme a zítra vyrážíme. Přeji vám krásné pozdní odpoledne a super víkend a tobě příjemné vysílání. Já vám moc děkuju za krásné zprávy, protože jich chodí opravdu velký počet. Díky, díky, díky. No a za chviličku Kylie Minogue, taky Busta Rhymes, Mariah Carey a spousty další skvělý muziky. Buďte s námi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle to přesně dopadne, když si moderátor zapomene zapnout mikrofon. Hezký dobrý večer, 18 hodin 40 minutek. Před námi je Wingfield, Saturday Night. A spousty další skvělé muziky, co třeba 90. Fun Factory, anebo Boyzone, jeden z nejlepších boybandů 90. let. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak buďte s námi.
1: A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Krásný dobrý večer s vámi, Lea, posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z nejlepších 80-ky, 90-ky, milénium. Pokračujeme až do 21. hodiny.

pátek 24. červenec a teď si na své přijdou nadšenci a miláčci roku. Respektive takových rokových balad, protože před námi je jedna z nejvíce nejznámějších rokových kapel a tím je Metallica. Nothing Else Matters.

0: Pátek večer posloucháte Hit Radio Klasik s vámi, Lea, díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky Hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio City. 9,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Hit Radio. Hit Radio.

pátek večer, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, doufám, že se máte krásně, že už jenom odpočíváte, relaxujete, protože před námi je spousty skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů až po milénium. Hrajeme vám jenom to nejlepší, jinak tomu nebude ani teď. Přijde legenda všech legend, zpěvák, kterého já osobně zbožňuju, konkrétně jeho píseň Another Day in Paradise, tu si ale nedáme. Dáme si něco jiného, bude Phil Collins, ale před ním ještě tahle skvělá kráska Pink a Family Portrait právě teď.

0: Posluchač Lukáš, ahoj Leonko, moc rád tě slyším z éteru Hitrádia. Hrajete úplně skvěle, protože my tady máme noční šichtu a posloucháme vás na plný koule. Všude nám to tady hraje. Prosím, zahrajte i něco českého, jestli by si mohla pro kluky ze Škodovky. Je tady ještě Máca, Pavel, Tomáš a Jenda. Díky moc, jste super. No tak kluci, hlavně ať vám ta práce jde pořádně od ruky. S hudbou to jde všechno líp. A samozřejmě něco z českého rybníčku, co třeba Buty, až ten vláček zapíská. Tak tohle bude taky Manu Chao, Me Gustastu a spousty dalších skvělých hitů. Rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny vám hrajeme 80-ky, 90-ky až po milénium.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

pátek večer, 24. červenec, vámi Lea, hezký dobrý den, díky, že posloucháte Hit Radio, 80. 90. milénium. No a nyní si na své přijdou panoušci takové krásné, melancholické rockové balady a já říkám, že to je jeden z takových těch songů, při kterých je strašně hezký strávit ten večer prostě s druhou půlkou. No posuďte sami, Black Velvet, právě teď.

0: pátek večer, zítra víkend, pro většinu z vás volno, volníčko, odpočinek, relax. My tady s Filipem budeme na značkách v 7 hodin ráno a zase narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. To znamená, že budeme hrát skvělou muziku, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně budeme někomu z vás dělat velkou radost. Mrkněte na web hitradio.cz, tam se všechno dozvíte, co pro někoho z vás máme, když kliknete na takovou tu ikonku soutěže, tam to všechno vidíte a my budeme rádi, když zítra ráno tady budete s námi. A teď už jdeme zase hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Hezký večer.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Náš společný čas pomalinku, ale jistě vyprchává. Popřeju vám krásnou dobrou noc, ještě hezčí večer, užijte si ho podle svých představ. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Někdo budete vstávat s námi, někdo s námi budete i usínat po propařené, protančené noci. Ať už děláte cokoliv, díky, že jste zítra rádi. Byla s vámi Lea, přeju vám krásnou dobrou noc a nechte si něco hezkého zdát, jo? A pokud možno, zůstaňte s námi dál. Ahoj!
1: Hit Radio City.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.